Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba. Spotřebiče Gorenje jako sušičku prádla s parním ošetřením nebo lednici s beznámrazovou technologií. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.

0: voglio vivere così, col sole in fronte e felice canto.
1: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Borotalko, obejmi život.
2: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
3: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
4: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
5: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Kaufland.
7: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
8: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
7: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
9: Hey! Máte chuť na ledový hit?
10: Ice, ice, baby.
9: V Kauflandu ho hned můžete mít. Bílý růžek, nízká cena. Například K-Classic zmrzlinový kornout triple choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Jedině v Kauflandu.
11: I love you!
12: Protože chutná celé rodině.
13: Protože jo nakopne každý den.
14: Protože s jo je život růžový.
15: Jo, umění dělat život ovocnější.
16: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte teriyaki twister nebo zingr za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
17: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
18: Let's go to the store then.
17: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had Lay's, you can come with us.
19: She has them!
20: Trying to get the whole card in.
21: Welcome.
1: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
22: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
23: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
24: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí osíle dvojitého espressa.
25: Jedině od Chibo. Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
26: Vězku najdete vše, co dělá domov domovem. Pořiďte si jídelní židle za pouhých 1000 korun, sleva 60%. Nebo pohodlná kancelářská židle za pouhých 1300 korun, sleva 60%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
27: Volá vaše nádobí o pomoc.
26: So what?
27: Somat Duogel. Nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel. Naše číslo jedna.
28: Somat Micigel. Pro mě číslo jedna.
0: Užijte si Mioneto. Víc než jen prosecco.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.

0: Moře radosti v plné výbavě. Nový Fortwing T5 již od 549 900 korun.
1: Dobré, jedno gigakombo s hranolkama.
2: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
1: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
3: Tati!
1: Neomezený tarify.
4: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Tak, co je s tím grillem?
6: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
5: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
6: A fakt, že jo?
7: Kdo to byl?
8: Senfluencer, ten přes ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Seznamte se s Janou, královnou domácí rekonstrukce, která trpí úpornou bolestí. Když vás zpomalí bolest, je tady Panadol Duo. Díky kombinaci dvou léčivých látek poskytuje úlevu od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut. Panadol Duo. Rychlá úleva, která vás vrátí do života.
10: Velké vítězství může začít malým gestem.
11: Už jsem myslela, že někoho máš?
12: Mám. Mbank.
10: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
13: Moment.
14: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
15: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
16: Nečekaný objem vlasů každý den s novinkou LCF Collagen Lifter. Kolagenové peptidy obalí vlasová vlákna a dodají objem až na 72 hodin. Splihlé vlasy? Ty mi nechybí. Nový Collagen Lifter od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. A pro okamžitý objem už od kořínků vyzkoušejte inovativní péči ve spreji Big Hair Day.
17: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
18: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
19: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
20: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
21: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
22: I love you. Protože chutná celé rodině.
23: Protože jo nakopne každý den.
24: Protože s jo je život růžový.
22: Jo, umění dělat život ovocnější.
25: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
26: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
27: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
26: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
27: Jo, grill.
28: Home Credit. Pro lepší příběhy.
29: Léto s Penny, hezky česky.
30: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Řepkový olej Gustona u nás s apkou za 26,90, vejce z podestýlky M 30 kusů s apkou za 99,90 a Radegast ryze hořká za 21,90. Albert.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
3: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Seko, Bianco nebo Rosato za 11,90. A Alesto pistácie s aplikací za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Longevity znamená dlouhověkost. Zubní pasta Lakalut Active jemné bělení chrání vaše dásně a podporuje odolnost vašich zubů. Hydroxyapatit a enzymy podporují zdravé a přirozeně bílé zuby. Poznejte rozdíl už od prvního použití. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení. Lakalut.
6: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
7: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Užijte si léto s Oral-B. Kupte si Oral-B IO 5 se slevou 20% v Planeo.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Zažijte bezstarostné léto s pomocníky pro letní pohodu se slevou až 30%.
11: Pusti.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: FIFA World Cup Meal.
1: Dobrej, jedno giga kombo s ranolkama.
2: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
1: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
3: Tati!
1: Neomezený tarify.
0: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce, ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
5: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
6: Oh.
7: Oh.
6: Oh, moment.
7: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
8: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
9: Omoda.
10: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
11: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
12: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
13: Ty máš vždycky něco v rukávu.
14: Mám M-Bank.
12: M-Bank. Velká malá vítězství.
15: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
16: Kuřecí prsní řízky kilo u nás za 109,90, jihočeské trvanlivé mléko s apkou za 11,90 a Red Bull Duopek za 49,90. Albert.
17: Přivítejte Adama Mišíka,
18: Moniku Bagárovou,
17: Jakuba,
18: Rybo,
17: Tomáše Zástěru,
18: Mikýř,
17: Tereza,
18: Maško,
17: René Dan,
18: Monika Tymková,
17: Petr,
18: Švancara,
17: Martin,
18: Hrana.
19: Jsme přátelé?
20: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
21: Nálikový látky až po sadnutím přelnu.
22: Správně, jsi šikulka.
23: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
24: Pojďte se podívat.
25: Dej do ní svoji nabíječku.
26: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
27: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levněž nehledejte.
1: Vodní meloun, kilo u nás, apkou za 9,90, řecký jogurt Milko za 13,90 a svijanský más za 10,90. Albert.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek. Ten za to stojí.
3: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
5: Longevity znamená dlouhověkost. Zubní pasta Lakalut Active jemné bělení chrání vaše dásně a podporuje odolnost vašich zubů. Hydroxyapatit a enzymy podporují zdravé a přirozeně bílé zuby. Poznejte rozdíl už od prvního použití. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení. Lakalut.
6: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu Philips One Blade Intimate.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
9: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
10: Ty máš vždycky něco v rukávu.
11: Mám M-Bank.
9: M-Bank. Velká malá vítězství.

0: vítězství.
1: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
2: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Aion s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Aion, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Užijte si léto s Oral-B. Kupte si Oral-B Aion 5 se slevou 20% v Planeo.
3: Moment.
4: Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
5: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna. Omoda.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. A vodní meloun 1 kg za 14,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
8: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
9: A můžete ji vyzkoušet.
10: Ale my máme vypráno.
11: Co tady děláte?
9: Testujem.
10: To je dopravář.
12: Za nové elektro teď dáte jen třetinu ceny. Zbytek doplatíte později a bez navýšení. Tatart.
13: Dobrý, jedno giga kombo s hranolkama.
14: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
13: Jo, jasně, tak jedno giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
15: Tati!
13: Neomezený tarify.
16: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
17: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
18: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
19: Řepkový olej Gustona u nás s apkou za 26,90, vejce z podestýlky M 30 kusů s apkou za 99,90 a Radegast ryze hořká za 21,90. Albert.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuřecí prsní řízky kilo u nás za 109,90, jihočeské trvanlivé mléko s apkou za 11,90 a Red Bull Duopek za 49,90. Albert.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek. Ten za to stojí.
3: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: Longevity znamená dlouhověkost. Zubní pasta Lakalut Active jemné bělení chrání vaše dásně a podporuje odolnost vašich zubů. Hydroxyapatit a enzymy podporují zdravé a přirozeně bílé zuby. Poznejte rozdíl už od prvního použití. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení. Lakalut.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
7: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips OneBlade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips OneBlade Intimate.
8: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Seco Bianco nebo Rosato za 11,90. A Alesto Pistácie s aplikací za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Moje já má spoustu podob. Ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
11: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
12: Léto s Penny, hezky česky.
13: Dobré, 1 giga kombo s hranolkama.
14: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
13: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obič tarify.
15: Tati!
13: Neomezený tarify.
16: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Moment.
18: Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
19: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
20: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
21: A můžete ji vyzkoušet.
22: Ale my máme vypráno.
23: Co tady děláte?
22: Testujem.
24: To je dopravát.
25: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen, nyní s exkluzivní slevou. Tatart.
26: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou.
0: tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete, a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
15: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
26: Vodní meloun, kilo u nás, apkou za 9,90, řecký jogurt.

Γεια σου, Στοϊκή. Γεια σου, Στοϊκή. Νέχτη Τσάρου, γεια σου, Στοϊκή. Γεια σου, Στοϊκή. Νέχτη να μνιέ, χιτ με νόχι. Γεια σου, Στοϊκή. Přijdu do baru, všichni čumněj, chlastaj, fetujou, předvádí, co uměj. Dám si jednu, dám si druhou, ani při pátý nehnu brvou. Další týpek mě balí na rundu, já se svlíkám, podrž mi bundu. Oči se mu houpou, jako dvě bojky, chce na mě šáhnout. Dělám stojky. Dělám stojky.

Když dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky. Dělám stojky. Dělám stojky.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Řepkový olej Gustona u nás s apkou za 26,90, vejce z podestýlky M30 kusů s apkou za 99,90 a Radegast ryze hořká za 21,90. Albert.
2: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
3: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek. Ten za to stojí.
4: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
3: Na grilu.
5: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu Philips One Blade Intimate.
6: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
7: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný k dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
8: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
10: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
11: Ty máš vždycky něco v rukávu.
12: Mám M-Bank.
10: M-Bank. Velká malá vítězství.
13: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
14: Longevity znamená dlouhověkost. Zubní pasta Lakalut Active jemné bělení chrání vaše dásně a podporuje odolnost vašich zubů. Hydroxyapatit a enzymy podporují zdravé a přirozeně bílé zuby. Poznejte rozdíl už od prvního použití. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení. Lakalut.
15: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
16: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já.

0: super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
1: Udělejte si radost ultratenkou Motorolou Edge 70 se špičkovou odolností. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
2: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete, a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
3: A můžete ji vyzkoušet.
4: Ale my máme vypráno.
5: Co tady děláte?
3: Testujem.
4: To je dopravář.
6: Za nové elektro teď dáte jen třetinu ceny. Zbytek doplatíte později a bez navýšení. Tatart.
7: Oh.
5: Oh.
7: Oh, moment.
8: Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
9: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
10: Omoda.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. A vodní meloun 1 kg za 14,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Kuřecí prsní řízky kilo u nás za 109,90, jihočeské trvanlivé mléko s apkou za 11,90 a Red Bull Duopek za 49,90. Albert.
14: Přivítejte Adama Mišíka,
15: Moniku Bagárovou,
14: Jakuba,
15: Rybo,
14: Tomáše Zástěru,
15: Mikýř,
14: Tereza,
15: Maško,
14: René Dan,
15: Monika Timková,
14: Petr,
15: Švancara,
14: Martin,
15: Hrano.
16: Jsme přátelé?
17: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
18: Nálikový látky až po samotným přelnu.
19: Správně, jsi šikulka.
20: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
21: Pojďte se podívat.
22: Kam bych do ní svoji nabíječku.
23: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
24: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: attention.
1: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Vodní meloun, kilo u nás, apkou za 9,90, řecký jogurt Milko za 13,90 a svijanský más za 10,90. Albert.
3: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
4: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
3: Na grilu.
4: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
5: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
6: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný k dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
7: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
8: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Seco, Bianco nebo Rosato za 11,90. A Alesto Pistácie s aplikací za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně. Moje já má spoustu podob. Ale pořád jsem to prostě já.

0: Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
1: A můžete ji vyzkoušet.
2: Ale my máme vypráno.
3: Co tady děláte?
1: Testujem.
2: To je dopravář.
4: Za nové elektro teď dáte jen třetinu ceny. Zbytek doplatíte později a bez navýšení. Tatart.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
0: Longevity znamená dlouhověkost. Zubní pasta Lakalut Aktiv jemné bělení chrání vaše dásně a podporuje odolnost vašich zubů. Hydroxyapatit a enzymy podporují zdravé a přirozeně bílé zuby. Poznejte rozdíl už od prvního použití. Lakalut Aktiv, ochrana dásní a jemné bělení. Lakalut.
6: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
7: Udělejte si radost ultratenkou Motorola Edge 70 se špičkovou odolností. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
8: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Řepkový olej Gustona u nás s apkou za 26,90, vejce z podestýlky M 30 kusů s apkou za 99,90 a Radegast ryze hořká za 21,90. Albert.
10: Přivítejte Adama Mišíka,
11: Moniku Bakárovou,
10: Jakuba,
11: Rybo,
10: Tomáše Zástěru,
11: Mikýř,
10: Tereza,
11: Maško,
10: René Dan,
11: Monika Timková,
10: Petr,
11: Švancara,
10: Martin,
11: Hrano.
12: Jsme přátelé?
13: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
14: Nájkový látky až po samotným přelnu.
15: Správně, jsi šikulka.
16: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
17: Pojďte se podívat.
18: Nech do ní svoji nabíječku.
19: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
20: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

situation in like this. So thank you so much for coming now.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuřecí prsní řízky kilo u nás za 109,90, jihočeské trvanlivé mléko s apkou za 11,90 a Red Bull Duopek za 49,90. Albert.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
3: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn. Třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
5: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
6: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný k dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
7: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
8: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
2: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: A můžete ji vyzkoušet.
9: Ale my máme vypráno.
10: Co tady děláte?
9: Testujem. To je dopravát.
11: Za nové elektro teď dáte jen třetinu ceny. Zbytek doplatíte později a bez navýšení. Tatart.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. A vodní meloun 1 kg za 14,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Longevity znamená dlouhověkost. Zubní pasta Lakalut Active jemné bělení chrání vaše dásně a podporuje odolnost vašich zubů. Hydroxyapatit a enzymy podporují zdravé a přirozeně bílé zuby. Poznejte rozdíl už od prvního použití. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení. Lakalut.
14: Udělejte si radost ultratenkou Motorola Edge 70 se špičkovou odolností a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
15: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
16: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
17: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
18: Vodní meloun, kilo u nás, s apkou za 9,90, řecký jogurt Milko za 13,90 a svijanský más za 10,90. Albert.
19: Přivítejte Adama Mišíka,
20: Moniku Bagárovou,
19: Jakuba,
20: Rybo,
19: Tomáše Zástěru,
20: Mikýř,
19: Tereza,
20: Maškova,
19: René Dan,
20: Monika Tymkova,
19: Petr,
20: Švancara,
19: Martin,
20: Hrano.
19: Jsme přátelé?
21: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
22: Nájkový látky až po samotným přelnu.
23: Správně, jsi šikulka.
24: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
19: Pojďte se podívat. Dej do ní svoji navíječku. Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
25: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Monday, Saturday, Sunday, what?
1: Auriscleen. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Auriscleen.
2: Stop karpálním tunelům. Karpal Acut Forte. Omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Acut Forte.
3: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
4: Brilantní obraz vám přináší Okutein Brilant. Okutein Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.
5: Hej, hej,

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
4: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
3: Na grilu.
5: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz dva.
6: Tak ještě prosím srovnejte děti.
5: Rixo.cz. Jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
7: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
8: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
9: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
8: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
9: Jo, grill.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Svět se nepřestává.

0: hotelu Panakota, nyní v novém designu. Jogovela. Velkou radost nám všem dělá.
1: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přišla rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
6: Udělejte si radost ultratenkou Motorolou Edge 70 se špičkovou odolností a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
7: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce, ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
8: Longevity znamená dlouhověkost. Zubní pasta Lakalut Active jemné bělení chrání vaše dásně a podporuje odolnost vašich zubů. Hydroxyapatit a enzymy podporují zdravé a přirozeně bílé zuby. Poznejte rozdíl už od prvního použití. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení. Lakalut.
9: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
10: Dobré, 1 giga kombo s hranolkama.
11: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
10: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
12: Tati!
10: Neomezený tarify.
13: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
15: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Zažijte bezstarostné léto s pomocníky pro letní pohodu se slevou až 30%.
16: Hosti.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu.
18: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.

0: Us FIFA World Cup Meal.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: Good? Oh, you good?
1: Se točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvěschovám si na památku a stejně příště nezaváhám. I když občas se sám sobě nezdám, nechci šlapat na vlastní miny, stejně nikdo není bez chyby.

0: let's take her back to the ball girl one time.
1: Howdy.
2: Sorry, well.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
4: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
5: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
6: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
5: Na grilu.
7: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz dva.
8: Tak ještě prosím srovnejte děti.
7: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
9: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
10: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
11: No.
12: Já jsem si přišla rád s kamením.
13: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
11: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
14: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
3: Udělejte si radost ultratenkou Motorolou Edge 70 se špičkovou odolností a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
15: Longevity znamená dlouhověkost. Zubní pasta Lakalut Active jemné bělení chrání vaše dásně a podporuje odolnost vašich zubů. Hydroxyapatit a enzymy podporují zdravé a přirozeně bílé zuby. Poznejte rozdíl už od prvního použití. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení. Lakalut.

0: voglio vivere così, col sole in fronte e felice canto.
1: Borotalko deodorant s jedinečným Aktiv Vegetalk. Borotalko, obejmi život.
2: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
3: A můžete ji vyzkoušet.
4: Ale my máme vypráno.
5: Co tady děláte?
4: Testujem. To je dopravác.
6: Za nové elektro teď dáte jen třetinu ceny. Zbytek doplatíte později a bez navýšení. Tatart.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce, ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
9: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
10: Dobrej. Jedno giga kombo s ranolkama.
11: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
10: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
12: Tati!
10: Neomezený tarify.
13: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.

0: mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba telefon Google Pixel s asistentem Gemini nebo sluchátka JBL s přizpůsobením zvuku. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
3: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
4: Objev stavebnici Lego Star Wars se slevou 21% jen za 2899 korun. Allegro.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: Chytré chlazení bez kompromisu. LG Dual Cool. Life's good. LG.
6: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
7: Let's go to the store then.
6: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had Lay's, you can come with us.
8: She has them!
9: Trying to get the whole card in.
6: Welcome.
10: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
10: Pořádně se vyspat, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Livarno. Ložní povlečení Renforce za 149,90. Komfortní pěnová matrace, cena s aplikací 1799 korun. A přikrývka Hydrocool za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Hellmann's.
13: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete řepkový olej s aplikací za 26,90 a Excellent 11 za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Velké vítězství může začít malým gestem.
15: Už jsem myslela, že někoho máš?
16: Mám. Mbank.
14: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
17: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Kaufland.
18: Prosím.
19: Wow. Co se to děje?
12: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
20: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 14,90 a HG

0: Agenda z Byla klubu za 99,90. Byla.
1: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Co pak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
2: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
3: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
4: Třeba právě teď.
5: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.

0: Například K-Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Jedině v Kauflandu.
1: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
2: Datart nákupy. Vyberte si televizi Samsung s extra slevou a užijte si chvíle pohody.
3: Pustí.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Vybavte se na sezónu u nás. Nově přes 500 dalších produktů levnější. Kaufland.
5: Užijte si Mionetto, víc než jen Prosecco.

0: Hračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba... Spotřebiče Gorenje jako sušičku prádla s parním ošetřením nebo lednici s beznámrazovou technologií. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
2: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing?
4: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
3: She has them!
5: Way to get the whole cart in.
6: Welcome.
7: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Wash Tower. Life's good. LG.

0: voglio vivere così, col sole in fronte e felice canto.
1: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Borotalko, obejmi život.
2: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
4: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
5: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Kaufland.
7: Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku sirup v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnata, tak lahodná. Galbani. Číslo jedna v Itálii.
8: V Bile fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
9: Tento týden nektarinky za 39,90 a mléko Bohemilk v Bila klubu za 6,90. Bila.
10: Velké vítězství může začít malým gestem.

0: jsem myslela, že někoho máš.
1: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
4: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
5: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
6: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro kontobariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
7: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
8: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
9: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
8: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
10: Chibok Office. Kofeinová voda s ovocnou příchutí osíle dvojitého espressa.
11: Jedině od Chibo.
12: I love you. Protože chutná celé rodině.
13: Protože jo nakopne každý den.
14: Protože s jo je život růžový.
15: Jo, umění dělat život ovocnější.
16: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
17: Tak, Míro, teď si něco převedu z tvýho účtu. To je...
18: Hele, někdo chtěl platit moji kartou v Číně?
19: V Číně? Asi loupežní.
18: Asi, ale komerčka už to vyřešila.
20: Založte si účet zdarma a my ohlídáme podezřelé platby i na vašem účtu. Komerční banka.
21: Očko tě zve do kina. No one can stand between me and home.
22: Not even the gods. Keep us free!
23: Přivítejte Adama Mišíka,
24: Moniku Bagárovou,
23: Jakuba,
24: Rybo,
23: Tomáše Zástěru,
24: Mikýř,
23: Tereza,
24: Maškova,
23: René Dán,
24: Monika Tymkova,
23: Petr,
24: Švancara,
23: Martin,
24: Hrada.
25: Jsme přátelé?
26: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
25: Nálikový látky až po samotným přelnu.
27: Správně, jsi šikulka.
25: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
23: Pojďte se podívat.
25: Dej do ní svoji navíječku.
23: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
28: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Kaufland.
1: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Užijte si léto s Oral-B. Kupte si Oral-B IO 5 se slevou 20% v Planeo. Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí.

0: voglio vivere così, col sole in fronte e felice canto.
1: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Borotalko, obejmi život. Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
2: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
3: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
4: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
5: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
6: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
7: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
8: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete

0: krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
1: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30 Minute Miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Produkty Jar seženete nyní výhodně v drogeriích Teta.
2: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
3: Jedině od Chibo.
4: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.
5: Docházejí vám plenky? Kupte si měsíční zásobu Pampers za skvělé ceny na alza.cz. Navíc díky členství v Alza Plus s doručením zdarma.
6: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Aion s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Aion, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty.
7: Velké vítězství může začít malým gestem.
8: Už jsem myslela, že někoho máš?
9: Mám. Mbank.
7: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.

Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Ion s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Ion, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Užijte si léto s Oral-B. Kupte si Oral-B Ion 5 se slevou 20% v Planeo.

0: voglio vivere così, col sole in fronte e felice canto.
1: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Borotalko, obejmi život.
2: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
3: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Kaufland.
5: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.
6: Docházejí vám plenky? Kupte si měsíční zásobu Pampers za skvělé ceny na alza.cz. Navíc díky členství v Alza Plus s doručením zdarma.
7: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty.
8: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivuj

0: Nejste zaklapnutím, nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat & Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
7: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má 2x silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
8: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
9: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
10: Aquila. Čistý tón přírody. Vila z okolí Karlových Varů. Aquila, ta nejčistší voda pro tebe. Aquila, čistý tón přírody.

0: Očko tě zve do kina.
1: No one can stand between me and home. Not even the gods.
2: Keep us straight!
3: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Moniku Bagárovou,
3: Jakuba,
4: Rybo,
3: Tomáše Zástěru,
4: Mikýř,
3: Tereza,
4: Maško,
3: René Dan,
4: Monika Tymková,
3: Petr,
4: Švancara,
3: Martin,
4: Hrana.
5: Jsme přátelé?
6: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
7: Nálikový látky až po sadnotním přelmu.
8: Správně, jsi šikulka.
9: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
10: Pojďte se podívat.
11: A dej do ní svoji nabíječku.
12: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
13: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
2: Pěkný kolo, to bych brala.
3: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
4: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
2: A fakt, že jo?
3: A ty jsi?
4: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
5: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
6: No.
7: Já jsem si přišla rád s kamením.
8: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
6: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
9: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg a květák jeden kus za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Moře radosti v plné výbavě. Nový Fortink T5 již od 549 900 korun.
1: Dobré, 1 giga kombo s hranolkama.
2: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
1: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
3: Tati!
1: Neomezený tarify.
4: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Seznamte se s Janou, královnou domácí rekonstrukce, která trpí úpornou bolestí. Když vás zpomalí bolest, je tady Panadol Duo. Díky kombinaci dvou léčivých látek poskytuje úlevu od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut. Panadol Duo. Rychlá úleva, která vás vrátí do života.
6: Velké vítězství může začít malým gestem.
7: Už jsem myslela, že někoho máš?
8: Mám. Mbank.
6: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
8: Ale je tady hezké. Ty si tam prst, ať to nemáš ředění.
9: Léto s Penny, hezky česky.
10: Oh.
11: Oh. Oh, moment.
10: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
12: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
13: Omoda.
14: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
15: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
16: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
17: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
18: I love you. Protože chutná celé rodině.
19: Protože jo nakopne každý den.
20: Protože s jo je život růžový.
18: Jo, umění dělat život ovocnější.
21: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
22: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
23: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
22: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
23: Jo, grill.
24: Home Credit. Pro lepší příběhy.
25: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.

0: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například květák kus za 27,90. Penny.
1: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
2: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
3: No.
4: Já jsem si přišla rád s kamením.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
3: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Seznamte se s Janou, královnou domácí rekonstrukce, která trpí úpornou bolestí. Když vás zpomalí bolest, je tady Panadol Duo. Díky kombinaci dvou léčivých látek poskytuje úlevu od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut. Panadol Duo. Rychlá úleva, která vás vrátí do života.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: Tak, co je s tím grillem?
10: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
9: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
10: A fakt, že jo?
11: Kdo to byl?
12: Senfluencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
13: Dobrej. 1 giga kombo s hranolkama.
14: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
13: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
15: Tati!
13: Neomezený tarify.
16: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
17: Velké vítězství může začít malým gestem.
18: Už jsem myslela, že někoho máš?
19: Mám. Mbank.
17: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
7: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš, fakt kámoš. A věrnost, fakt věrnost. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
11: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete řepkový olej s aplikací za 26,90 a Excellent 11 za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
3: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
3: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
10: Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Oh.
17: Oh.
13: Oh, moment.
17: Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová.
20: Jsem Omoda 7.
21: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
22: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
23: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
24: I love you! Protože chutná celé rodině.
25: Protože jo nakopne každý den.
26: Protože s jo je život růžový.
24: Jo, umění dělat život ovocnější.

0: Očko tě zve do kina. No one can stand between me and home. Not even the gods. Keep us straight! Přivítejte Adama Mišíka, Moniku Bakárovou, Jakuba, Rybo, Tomáše Zástěru, Mikýř, Tereza, Maško, René Dan, Monika Tymková, Petr, Švancara, Martin, Hrana!
1: Jsme přátelé?
2: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
1: Návykový látky, až po samotným přilnu.
3: Správně, jsi šikulka.
4: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat. Dej do ní svoji nabíječku.
1: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
5: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
1: Brilantní obraz vám přináší Okutein Brilant. Okutein Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

0: V léte i deti bývají náchylnejší k potížím, ako je prújem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
1: Pěkný kolo, to bych brala.
2: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
3: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
1: A fakt, že jo?
2: A ty jsi?
3: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
4: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
5: No.
6: Já jsem si přišla rád s kamením.
7: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
5: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
8: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
10: Dobrej, 1 giga kombo s hranolkama.
11: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
10: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
12: Tati!
10: Neomezený tarify.
13: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Seznamte se s Janou, královnou domácí rekonstrukce, která trpí úpornou bolestí. Když vás zpomalí bolest, je tady Panadol Duo. Díky kombinaci dvou léčivých látek poskytuje úlevu od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut. Panadol Duo. Rychlá úleva, která vás vrátí do života.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg a květák 1 kus za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Velké vítězství může začít malým gestem.
17: Už jsem myslela, že někoho máš?
18: Mám. Mbank.
16: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
19: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
15: I love you!
7: Protože chutná celé rodině.
4: Protože jo nakopne každý den.
5: Protože s jo je život růžový.
7: Jo, umění dělat život ovocnější.
12: Léto s Penny, hezky česky.
6: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
1: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
6: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
1: Jo, grill.
2: Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Nečekaný objem vlasů každý den. S novinkou LCF Collagen Lifter. Kolagenové peptidy obalí vlasová vlákna a dodají objem až na 72 hodin. Splihlé vlasy? Ty mi nechybí. Nový Collagen Lifter od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. A pro okamžitý objem už od kořínků vyzkoušejte inovativní péči ve spreji Big Hair Day.
17: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
8: Oh.
19: Oh.
8: Oh, moment.
19: Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
0: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
9: Omoda.
10: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den.
19: Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
20: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
21: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.

你让我一大套坏。

0: Tak co je s tím grillem?
1: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
2: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
1: A fakt, že jo?
3: Kdo to byl?
4: Influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
10: No.
11: Já jsem si přišla rád s kamením.
12: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
10: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
13: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
14: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i

0: hotelu Panakota, nyní v novém designu. Yogovela. Velkou radost nám všem dělá.
1: V akci Božkov tradiční.
0: Nízké ceny, hezky české.
2: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami.
4: Výhodněji nyní koupíte i softwarově nastavitelnou designovou herní myš Connect IT.
5: Pusti.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Moment.
7: Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
8: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
9: Omoda.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3 000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Probuď w sobie zubra. Zubr. Síla chuti.
1: V léte i deti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
2: Nečekaný objem vlasů každý den. S novinkou LCF Collagen Lifter. Kolagenové peptidy obalí vlasová vlákna a dodají objem až na 72 hodin. Splihlé vlasy? Ty mi nechybí. Nový Collagen Lifter od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. A pro okamžitý objem už od kořínků vyzkoušejte inovativní péči ve spreji Big Hair Day.
3: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
4: Dobré, jedno giga kombo s hranolkama.
5: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
4: Jo, jasně, tak jedno giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
6: Tati!
4: Neomezený tarify.
7: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
9: Longevity znamená dlouhověkost. Zubní pasta Lakalut Active jemné bělení chrání vaše dásně a podporuje odolnost vašich zubů. Hydroxyapatit a enzymy podporují zdravé a přirozeně bílé zuby. Poznejte rozdíl už od prvního použití. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení. Lakalut.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete řepkový olej s aplikací za 26,90 a Excellent 11 za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Velké vítězství může začít malým gestem.
1: Už jsem myslela, že někoho máš?
2: Mám. Mbank.
0: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinesou.

0: se vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Tento týden vepřová panenka za 149,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Byla.
3: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
4: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní s unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
7: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
8: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz dva.
9: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
8: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
10: Red Bull vám dává křídla. Red Bull Zero. 0 kalorií, 100% křídla. Ochutnal si už.
11: Zvedni to a vytřič to.
12: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Třiďte odpad.
13: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
14: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
15: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
16: No.
17: Já jsem si přišla rád s kamením.
18: Zdeňku, klid, vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
16: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
19: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
20: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
21: Větší, než si myslíš.
20: Proč prší?
21: Aby se starý cítil příjemně.
20: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
22: Dorazili jste do cíle.
21: Tak jo, jsme tady.
22: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
23: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
24: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
25: No to půjde těžko bez křídel.
24: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
25: Aha, a jak asi?
24: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
25: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
10: Red Bull vám dává křídla. Ale jen když ho piješ.
0: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
1: Přinesla jsem oplatky. To jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
2: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
0: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
3: Slevománie je tady. Od soboty do úterý sleva 20% na vše v prodejnách Asko Nábytek a na e-shopu.
4: Asko Nábytek.
5: Žijeme to s vámi.
4: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá déšť, nejde tě nemilovat.
26: Přivítejte Adama Mišíka,
27: Moniku Bagárovou,
26: Jakuba,
27: Rybo,
26: Tomáše Zástěru,
27: Vikýř,
26: Tereza,
27: Maškova,
26: René Dan,
27: Monika Tymková,
26: Petr,
27: Švancara,
26: Martin,
27: Hrada.
28: Jsme přátelé?
29: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
28: Návykový látky až po samotným přelnu.
30: Správně, jsi šikulka.
28: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
26: Pojďte se podívat. Abych do ní svoji nabíječku.
28: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
31: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Auriscleen. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Auriscleen.
1: Stop karpálním tunelům. Karpal Acut Forte. Omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Acut Forte.
2: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
3: Brilantní obraz vám přináší Okutein Brilant. Okutein Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

za nej papír. Peza. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova za zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej co minu, tak má vepsaný svůj příběh, taky nějakou vlastní cenu, taky nějaký vlastní stres, postavenou vlastní

0: mega slevy sú tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogérie a další. Kup se slevou třeba velký a stabilní bazén Marimex nebo hodinky Garmin s výdrží až 11 dní. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
2: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing?
4: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
3: She has them!
5: Why did you get the whole card in?
6: Welcome.
7: Allegro Days jsou tady. Využij dny ještě nižších cen. Ulov sezónní nabídky a sleduj každý měsíc, co nového tě čeká. Více důvodů k nákupům. Slevy až 40% na produkty z různých kategorií. A pro členy Smart doručení i vrácení zdarma. Allegro.
8: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
9: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG WashTower. Life's good. LG.
10: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
11: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Datart nákupy. Vyberte si televizi Samsung s extra slevou a užijte si chvíle pohody.
13: Pusti.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Pořádně se vyspat, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Livarno. Ložní povlečení Renforce za 149,90. Komfortní pěnová matrace, cena s aplikací 1799 korun. A přikrývka Hydrocool za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
15: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
16: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
17: Třeba právě teď.
18: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg a květák 1 kus za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
20: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není bůst, z čeho je váš špekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
21: Biokuřecí prsní řízky za 149,90 nebo Bio Camembert za 29,90. Albert.
22: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky. A samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
23: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Třeba bio mozzarella za 26,90 nebo bio olivový olej za 139,90. Albert.
24: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
25: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
0: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
1: Liboté, proč jsou na matech citrony?
0: Dobrá otázka. Automaty dříve vypláceli ovocné žvíkačky. Není si lidi radši vychutnají? No jasně.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Karlova koruna, Petrova bohuna, yeah.
4: Dobrý, můžem dál.
3: Karlova koruna, Petrova bohuna, Karlova koruna.
13: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.

Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba... Spotřebiče Gorenje jako sušičku prádla s parním ošetřením nebo lednici s beznámrazovou technologií. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.

0: voglio vivere così, col sole in fronte e felice canto.
1: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Borotalko, obejmi život.
2: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev třeba výhodné balení a vyváže Lenor se slevou 25% jen za 149 korun. Allegro.
3: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
4: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had Lays, you can come with us.
5: She has them!
3: Trying to get the whole card in.
6: Welcome.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Kaufland.
8: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
9: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
10: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
12: Máslo v Bila klubu za 22,90 a tuňákový salát přikoupit dvou kusů za 44,95 za kus. Bila.
13: I love you.
14: Protože chutná celé rodině.
15: Protože jo nakopne každý den.
16: Protože s jo je život růžový.
14: Jo, umění dělat život ovocnější.
17: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
18: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
19: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
18: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
20: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
21: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
22: Volá vaše nádobí o pomoc.
23: So what?
22: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
24: Somat Mycí Gel, pro mě číslo jedna.
25: Užijte si Mionetto, víc než jen Prosecco.
26: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
27: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
28: Jedině od Chibo. Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
29: Velké vítězství může začít malým gestem.
30: Už jsem myslela, že někoho máš?
31: Mám. Mbank.
29: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednu korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
0: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza,
2: Maško,
1: René Dan,
2: Monika Timková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrano.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
3: Nálikový látky až po sadnotním přelnu.
5: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
2: Pojďte se podívat.
1: Nech do ní svoji nabíječku.
2: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
7: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Levy jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba telefon Google Pixel s asistentem Gemini nebo sluchátka JBL s přizpůsobením zvuku. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
1: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev stavebnici Lego Star Wars se slevou 21% jen za 2899 korun. Allegro.
3: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
4: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
5: She has them! Trying
6: to get the whole card in.
7: Welcome.
8: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
9: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
10: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
12: Pořádně se vyspat, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Livarno. Ložní povlečení Renforce za 149,90. Komfortní pěnová matrace, cena s aplikací 1799 korun. A přikrývka Hydrocool za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky. A samozřejmě i mě pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete řepkový olej s aplikací za 26,90 a Excellent 11 za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
15: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není bůst, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
16: Biokuřecí prsní řízky za 149,90 nebo Bio Camembert za 29,90. Albert.
17: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
18: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
19: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Třeba bio mozzarella za 26,90 nebo bio olivový olej za 139,90. Albert.
20: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
21: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
20: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
22: Třeba právě teď.
23: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
24: Karlova koruna, Petrova bohu,
25: je
0: kamery můžem dál.
4: Karlova koruna, Petrova bohuna, Karlova koruna.
5: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
6: Datart nákupy. Vyberte si televizi Samsung s extra slevou a užijte si chvíle pohody.
24: Pusti.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
25: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3 000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
2: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
0: Tereza,
3: Maško,
4: René Dan,
0: Monika Tymková,
5: Petr,
0: Švancara,
6: Martin,
0: Hrana.
1: Jsme přátelé?
7: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
8: Návykový látky až po samotným přelomu.
9: Správně, jsi šikulka.
10: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
11: Dej do ní svoji nabíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
12: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Evet.
1: Auriscreen. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Auriscreen.
2: Stop karpálním tunelům. Karpal Acut Forte. Omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Acut Forte.
3: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
4: Brilantní obraz vám přináší Okutein Brilant. Okutein Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

0: to the runway.
1: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba spotřebiče Gorenje jako sušičku prádla s parním ošetřením nebo lednici s beznámrazovou technologií. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.

0: voglio vivere così, col sole in fronte e felice canto.
1: Borotalko deodorant s jedinečným Aktiv Vegetalk. Borotalko, obejmi život.
2: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
3: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
4: Objev třeba dětský zubní gel Veleda se slevou 26% jen za 109 korun. Allegro.
5: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
6: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
7: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Kaufland.
9: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
10: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
11: OK, všichni, jdeme na to.
12: Pojďme mluvit o vlasech.
13: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
12: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
13: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
14: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
15: Let's go to the store then.
14: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
16: She has them!
17: Trying to get the whole card in.
18: Welcome.
19: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
20: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
21: Užijte si Mionetto, víc než jen prosecco.
22: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
23: Velké vítězství může začít malým gestem.
24: Už jsem myslela, že někoho máš?
25: Mám. Mbank.
23: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
26: Udržte si pocit čerstvě obarvených vlasů. Získejte dlouhotrvající zářivou barvu. Týden za týdnem až do dalšího barvení. S bohatým složením Oil-in Cream a s péčí proti poškození. Pro pocit hydratovaných vlasů. Palette Deluxe. Radost z barev.
27: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
28: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
29: Jedině od Chibo.
30: Proč je Galbani stali tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbani mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbani. číslo 1 v Itálii.
0: Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always.
1: Očko ti doporučuje.
2: Colors of Ostrava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, tedy Swims, Lord a také Melting Pot. Fórum o světě kolem nás i v nás. Colors of Ostrava. Místo, kde musíte být.
3: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Kuba Gárovou,
3: Jakuba,
4: Rybo,
3: Tomáše Zástěru,
4: Mikýř,
3: Tereza,
4: Maškova,
3: René Dan,
4: Monika Tymková,
3: Petr,
4: Švancara,
3: Martin,
4: Hrano.
5: Jsme přátelé?
6: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
7: Návykový látky až po samotným přelnu.
8: Správně, jsi šikulka.
15: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
4: Pojďte se podívat. Dej do ní svoji nabíječku.
3: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
16: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů, vzbuďte své blízké a sousedy.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba... Spotřebiče Gorenje jako sušičku prádla s parním ošetřením nebo lednici s beznámrazovou technologií. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90.

0: a Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Kaufland. Cestovní pojištění od Unika? Nejlépe teď. Lepší život společně. Unika.
1: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
2: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
3: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
4: Zvedni to a vytřič to.
5: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Dobrý por.
7: Co to bylo?
6: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
8: Red Bull vám dává křídla. Red Bull Zero. Nula kalorií, 100% křídla. Ochutnal si už.
9: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný k dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
10: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
11: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
12: No to půjde těžko bez křídel.
11: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
12: Aha, a jak asi?
11: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
12: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
8: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
13: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
14: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
15: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáška.
16: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
17: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz dva.
18: Tak ještě prosím srovnejte děti.
17: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
19: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco vejce a Tesco kuře kilo za 59,90. Tesco, počítejte s námi.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
20: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu Philips One Blade Intimate.

don't see what you're doing.

Stop karpálním tunelům. Karpal Acut Forte omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Acut Forte.

0: mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba telefon Google Pixel s asistentem Gemini nebo sluchátka JBL s přizpůsobením zvuku. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
3: Prosím.
4: Wow. Co se to děje?
5: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
6: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
7: Dny nákupu za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
8: Objev třeba výhodné balení a vyváže Lenor. Se slevou 25% jen za 149 korun. Allegro.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
9: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
11: Let's go to the store then.
12: Hi, how you doing?
10: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
12: She has them!
13: Trying to get the whole card in.
10: Welcome.
9: Pořádně se vyspat, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Livarno. Ložní povlečení Renforce za 149,90. Komfortní pěnová matrace, cena s aplikací 1799 korun. A přikrývka Hydrocool za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg a květák 1 kus za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: voglio vivere così, col sole in fronte e felice canto.
1: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Borotalko, obejmi život.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Kaufland.
3: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
4: Hej, máte chuť na ledový hit? V Kauflandu ho hned můžete mít. Bílý růžek, nízká cena. Například K-Classic zmrzlinový kornout triple choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Jedině v Kauflandu.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
9: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
10: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
11: Chibok Office. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
12: Jedině od Chibok.

0: Očko tě zve do kina.
1: No one can stand between me and home.

0: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Kaufland.
2: I love you. Protože chutná celé rodině.
3: Protože jo nakopne každý den.
4: Protože s jo je život růžový.
2: Jo, umění dělat život ovocnější.
5: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
6: Úterní kyblík KFC je zpět.

0: kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
5: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
6: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Zvedni to a vykřič to.
9: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Třiďte odpad.
10: Red Bull vám dává křídla. Red Bull Zero. 0 kalorií, 100% křídla. Ochutnal si už.
11: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
12: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam bylo nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips OneBlade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips OneBlade Intimate.
13: Super výhodné. Naše nejlepší nabídky týdne. Za 19,90 Radegast 12 a předměřická mouka za 12,90. Tesco, počítejte s námi.
14: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
15: No to půjde těžko bez křídel.
14: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
15: Aha, a jak asi?
14: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
15: Co to je? 40 pod nulou to je? Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
10: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
16: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
17: Větší, než si myslíš.
16: Proč prší?
17: Aby se starý cítil příjemně.
16: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
18: Dorazili jste do cíle.
17: Tak jo, jsme tady.
18: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
19: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
3: Sudokrém Multi Expert. Nejen pro miminka, ale také pro mou drahou sestřičku na sklidnění podrážděné pokožky. Sudokrém Multi Expert. Pro každého.
2: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
6: Tak ještě prosím srovnejte děti.
2: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
10: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
8: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba telefon Google Pixel s asistentem Gemini nebo sluchátka JBL s přizpůsobením zvuku. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl. To se vyplatí.
3: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
4: Pořádně se vyspat, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Livarno. Ložní povlečení Renforce za 149,90. Komfortní pěnová matrace, cena s aplikací 1799 korun. A přikrývka Hydrocool za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Prosím.
6: Wow, co se to děje?
7: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete řepkový olej s aplikací za 26,90 a Excellent 11 za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
10: Chytré chlazení bez kompromisů. LG Dual Cool. Life's good. LG.
11: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
12: Let's go to the store then.
11: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had Lay's, you can come with us.
13: She has them!
11: Glad you got the whole card in.
14: Welcome.
15: Některé dny stojí za to zopakovat, tak jako Allegro Days.
16: Dny nákupu za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
17: Objev třeba dětský zubní gel Veleda se slevou 26% jen za 109 korun. Allegro.
18: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
19: Ty máš vždycky něco v rukávu.
20: Mám M-Bank.
18: M-Bank. Velká malá vítězství.
21: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Kaufland.
22: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
23: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
24: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
25: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
5: Jedině od Čibo.
12: Taky vás nebaví čekat, až to vyroste?
13: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už dnes.
19: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
20: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
19: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
25: Třeba právě teď.
26: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
27: Datart nákupy. Vyberte si televizi Samsung s extra slevou a užijte si chvíle pohody.
28: Pustí.
27: Datart. Opravdový elektrospecialista.
29: Očko tě zve do kina.
30: No one can stand between me. And home. Not even the gods.
31: Keep us straight!
32: Přivítejte Adama Mišíka,
33: Moniku Bakárovou,
32: Jakuba,
33: Rybo,
32: Tomáše Zástěru,
33: Miki,
32: Tereza,
33: Maškova,
32: René Dan,
33: Monika Timková,
32: Petr,
33: Švancara,
32: Martin,
33: Hrano!
32: Jsme přátelé?
34: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
32: Nálikový látky až po sadnotním přelnu.
35: Správně, jsi šikulka.
32: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
33: Pojďte se podívat.
32: A nech do ní svoji nabíječku. Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
36: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: speciál.
1: Dokola.
0: Myslíte ten zpěvák?
2: Byl to ten zpěvák?

0: Mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba velký a stabilní bazén Marimex nebo hodinky Garmin s výdrží až 11 dní. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
3: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
2: Objev stavebnici Lego Star Wars se slevou 21% jen ze 2899 korun. Allegro.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
5: Prosím.
6: Wow, co se to děje?
4: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
7: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
9: Let's go to the store then.
8: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
10: She has them!
11: Way to get the whole card in.
12: Welcome.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Kaufland.
13: Velké vítězství může začít malým gestem.
14: Už jsem myslela, že někoho máš?
15: Mám. Mbank.
13: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
16: Hej! Máte chuť na ledový hit?
17: Ice, ice, baby.
16: V Kauflandu ho hned můžete mít.
17: Ice, ice, baby.
16: Bílý růžek, nízká cena. Například K-Classic zmrzlinový kornout triple choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Jedině v Kauflandu.
18: Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnata, tak lahodná. Galbani, číslo 1 v Itálii.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Vybavte se na sezónu u nás. Nově přes 500 dalších produktů levnější. Kaufland.
19: Everything is just fantastical. Every day is bellissimo.
20: Užijte si Mionetto, víc než jen prosecco.
21: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Nyní Tramín červený Sommelier Collection z moravského vinařství jen za 139,90. Albert.
22: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
23: Tento víkend levnější nehledejte.
21: Albert neporazitelný víkend. Maliny Albert u nás apkou za 34,90 a vepřová panenská svíčková kilo za 149,90. Jen v sobotu a neděli. Albert.
24: Ty se nerozbalíš?
25: No to asi schovám, to je škoda. Hm. K svému od tebe, když tak ne.
24: No to ani náhodou.

0: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
1: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
2: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
3: Jedině od Chibo.

Auriscleen. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Auriscleen.

Auriscreen. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Auriscreen.

0: Σταμάτησε.
1: Σωζέ.
0: Λό, σκάμα.
1: Σωζέ.
2: Πέφτει.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba spotřebiče Gorenje jako sušičku prádla s parním ošetřením nebo lednici s beznámrazovou technologií. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Kaufland.
6: Dobrý por.
7: Auvajs, co to bylo?
6: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
8: Red Bull vám dává křídla.
9: Red Bull Zero. Nula kalorií, 100% křídla. Ochutnal si už.
10: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
11: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
12: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
13: Zvedni to a vytřič to.
14: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Třiďte odpad.
15: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
16: Tak ještě prosím srovnejte děti.
15: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
17: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně a madeta mléko za 8,90. Tesco, počítejte s námi.
18: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
19: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
20: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny.
21: Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
22: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
23: No to půjde tě.

0: Škol bez křídel.
1: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
0: Aha, a jak asi?
1: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
0: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
2: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
3: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný k dásním. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
4: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips OneBlade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu Philips OneBlade Intimate.
5: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
6: Větší, než si myslíš.
5: Proč prší?
6: Aby se starý cítil příjemně.
5: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
7: Dorazili jste do cíle.
6: Tak jo, jsme tady.
8: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
9: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
10: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
11: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyn.
12: Přivítejte Adama Mišíka,
13: Moniku Bagárovou,
12: Jakuba,
13: Rybo,
12: Tomáše Zástěru,
13: Mikýř,
12: Tereza,
13: Maškova,
12: René Dan,
13: Monika Tymkova,
12: Petr,
13: Švancara,
12: Martin,
13: Hrada.
14: Jsme přátelé?
15: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
16: Návykový látky až po samotným přelnu.
17: Správně, jsi šikulka.
18: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
19: Pojďte se podívat.
0: Abych do ní svoji nabíječku.
7: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
14: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer, na Očku.

0: Stop karpálním tunelům. Karpal Akut Forte. Omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Akut Forte.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
2: Brilantní obraz vám přináší Okutein Brilant. Okutein Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

Wish I gave up, but I don't. Yeah, when you talk to me, face up.

0: Dobré slevy jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba telefon Google Pixel s asistentem Gemini nebo sluchátka JBL s přizpůsobením zvuku. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
3: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
4: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
5: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
6: Objev třeba dětský zubní gel Veleda se slevou 26% jen za 109 korun. Allegro.
7: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lasers for the game.
8: Let's go to the store then.
9: Hi, how you doing?
7: We were having an awesome viewing party, and if you had lasers, you can come with us.
9: She has them!
10: Way to get the whole card in.
11: Welcome.
12: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Prosím.
14: Wow, co se to děje?
15: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
16: Pořádně se vyspat, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Livarno. Ložní povlečení Renforce za 149,90. Komfortní pěnová matrace, cena s aplikací 1799 korun. A přikrývka Hydrocool za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg a květák 1 kus za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Datart nákupy. Vyberte si televizi Samsung s extra slevou a užijte si chvíle pohody.
20: Pustí.
19: Datart, opravdový elektrospecialista.
21: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Kaufland.
22: Taky vás nebaví čekat, až to vyroste.
23: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už dnes.
24: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
25: Jedině od Chibo.
26: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
27: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
28: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
29: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
30: Třeba právě teď.
31: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte

0: E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
1: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. AT Zit Paráda na Očko Star.

Auriscleen. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Auriscleen. So special. Unforgettable.

0: jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba set tří odolných kufrů AlzaGuard nebo bezdrátová sluchátka Alza Power s potlačením hluku. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
1: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
3: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
4: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
5: Objev stavebnici Lego Star Wars se slevou 21% jen ze 2899 korun. Allegro.
6: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
7: Let's go to the store then.
6: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
8: She has them!
9: Trying to get the whole card in.
10: Welcome.
11: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl. To se vyplatí.
12: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
13: Pořádně se vyspat, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Livarno. Ložní povlečení Renforce za 149,90. Komfortní pěnová matrace, cena s aplikací 1799 korun. A přikrývka Hydrocool za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Prosím.
14: Wow, co se to děje?
15: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete řepkový olej s aplikací za 26,90 a Excellent 11 za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Datart nákupy. Vyberte si televizi Samsung s extra slevou a užijte si chvíle pohody.
18: Pustí.
17: Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Kaufland.
20: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
21: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
22: Hellmann's.
23: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
24: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
25: Jedině od Chibo.
26: Taky vás nebaví čekat, až to vyroste.
0: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už dnes.
7: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
8: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
10: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
18: Třeba právě teď.
22: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
26: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
27: Ty máš vždycky něco v rukávu.
28: Mám M-Bank.
26: M-Bank. Velká malá vítězství.
29: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
30: Brilantní obraz vám přináší Occutane Brilant. Occutane Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

0: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
1: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
5: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální

0: Maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
2: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz dva.
3: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
2: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
4: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
5: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
6: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
7: Větší, než si myslíš.
6: Proč prší?
7: Aby se starý cítil příjemně.
6: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
8: Dorazili jste do cíle.
7: Tak jo, jsme tady.
8: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
9: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
10: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
11: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.

0: Red Bull vám dává křídla. Red Bull Zero. Nula kalorií, 100% křídla. Ochutnal si už.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku. Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
1: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
2: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
3: No.
4: Já jsem si přišla rád s kamením.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
3: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Přinesla jsem opletky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
8: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Toma.
9: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.

0: nervy a potlačuje otoky. Karpal Akut Forte.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

měl bych si boty zout, myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid. Měl bych trochu spát.

0: Potem.
1: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Řepkový olej Gustona u nás s apkou za 26,90, vejce z podestýlky M 30 kusů s apkou za 99,90 a Radegast ryze hořká za 21,90. Albert.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek. Ten za to stojí.
7: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
6: Na grilu.
8: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
9: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
8: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.

0: FIFA World Cup Meal. Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
1: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
2: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
3: No.
4: Já jsem si přišla rád s kamením.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
3: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?

0: voglio vivere così, col sole in fronte e felice canto.
1: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Borotalko, obejmi život.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Zažijte bezstarostné léto s pomocníky pro letní pohodu se slevou až 30%.
3: Pustí.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
5: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
6: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
7: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce, ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
8: Co Čech, to chalupář. Léto s Penny, hezky česky.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
10: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma. Fakt tma. Kámoš. Fakt kámoš. A věrnost. Fakt věrnost. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
11: Longevity znamená dlouhověkost. Zubní pasta Lakalut Active jemné bělení chrání vaše dásně a podporuje odolnost vašich zubů. Hydroxyapatit a enzymy podporují zdravé a přirozeně bílé zuby. Poznejte rozdíl už od prvního použití. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení. Lakalut.
12: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Kuřecí prsní řízky kilo u nás za 109,90, jihočeské trvanlivé mléko s apkou za 11,90 a Red Bull Duopek za 49,90. Albert.
14: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá dešť, nejde tě nemilovat.
15: Přivítejte Adama Mišíka,
16: Moniku Bagárovou,
15: Jakuba,
16: Rybo,
15: Tomáše Zástěru,
16: Mikýř,
15: Tereza,
16: Maškova,
15: René Dan,
16: Monika Tymkova,
15: Petr,
16: Švancara,
15: Martin,
16: Hrada.
17: Jsme přátelé?
18: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
19: Návykový látky až po samotným přelnu.
20: Správně, jsi šikulka.
21: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
22: Pojďte se podívat.
23: Abych do ní svoji nabíječku.
24: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
25: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
1: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
6: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
7: No.
8: Já jsem si přišla rád s kamením.
9: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
7: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
10: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
11: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
2: Pěkný kolo, to bych brala.
3: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
4: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
2: A fakt, že jo?
5: A ty jsi?
4: Cenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
6: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
7: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami.
10: Výhodněji nyní koupíte i softwarově nastavitelnou designovou herní myš Connect IT.
11: Pusti.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
13: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krém s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
14: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Udělejte si radost ultratenkou Motorola Edge 70 se špičkovou odolností. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
15: Longevity znamená dlouhověkost. Zubní pasta Lakalut Active jemné bělení chrání vaše dásně a podporuje odolnost vašich zubů. Hydroxyapatit a enzymy podporují zdravé a přirozeně bílé zuby. Poznejte rozdíl už od prvního použití. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení. Lakalut.
16: Důležitý den ale vám všechno padá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
17: Brnění, pálení nebo necitlivost rukou. Tyto příznaky mohou souviset s neuropatií, tedy onemocněním nervů. Dolgit Neuro. Výživa při neuropatiích.
18: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
19: Dámy a pánové, trocha hudby.
20: Co Čech, to chalupář. Léto s Penny, hezky česky.
21: Přivítejte Adama Mišíka,
22: Moniku Bagárovou,
21: Jakuba,
22: Rybo,
21: Tomáše Zástěru,
22: Mikýř,
21: Tereza,
22: Maško,
21: René Dan,
22: Monika Tymková,
21: Petr,
22: Švancara,
21: Martin,
22: Hrada.
23: Jsme přátelé?
24: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
23: Nálikový látky až po samotným přelnu.
25: Správně, jsi šikulka.
23: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
22: Pojďte se podívat.
21: Dej do ní svoji nabíječku. Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
26: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku. 80kové hity.

hlasy čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

drahá, říká: Miláčku, já chci kočku. Já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na záchůdek

Mámný spíš kočku s erorem. Za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu.

nejspíš kočku s erorem.

0: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
1: Brilantní obraz vám přináší Okutein Brilant. Okutein Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

0: Paní Zajíčková, váš účet byl napaden. Musíte své peníze
1: převést na bezpečný účet.
2: A kdo volá?
0: Vaše bankéřka.
2: Bankéřka. Tak mi pošlete vaše ověření.
3: Co, nemáte?
1: Cože?
3: Tak to máte.
4: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.
5: Tak, co je s tím grillem?
6: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
5: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
6: A fakt, že jo?
7: Kdo to byl?

0: Probuď v sobě zubra. Zubr. Síla chuti.
1: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
2: Dobré, jedno giga kombo s hranolkama.
3: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
2: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obič tarify.
4: Tati!
2: Neomezený tarify.
5: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombo už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg a květák 1 kus za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
9: No.
10: Já jsem si přišla rád s kamením.
11: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
9: No, protože to bylo levnější, než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
12: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
13: Seznamte se s Janou, královnou domácí rekonstrukce, která trpí úpornou bolestí. Když vás zpomalí bolest, je tady Panadol Duo. Díky kombinaci dvou léčivých látek poskytuje úlevu od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut. Panadol Duo. Rychlá úleva, která vás vrátí do života.
14: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
15: Léto s Penny. Hezky česky.
16: I love you.
17: Protože chutná celé rodině.
18: Protože jo nakopne každý den.
19: Protože s jo je život růžový.
20: Jo, umění dělat život ovocnější.
21: Velké vítězství může začít malým gestem.
22: Už jsem myslela, že někoho máš?
23: Mám, mBank.
21: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
24: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
25: Oh.
26: Oh.
25: Oh, moment. Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
27: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
28: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
29: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíny. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
30: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Magárovou,
0: Jakuba,
2: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
0: Tereza,
3: Maško,
4: René Dan,
0: Monika Tymková,
3: Petr,
0: Švancara,
5: Martin,
0: Hrano.
6: Jsme přátelé?
7: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
8: Nálikový látky až po samotným přelnu.
9: Správně, jsi šikulka.
10: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
11: Dej do ní svoji nabíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
12: Koťák Live, nabušená talk show.

0: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba velký a stabilní bazén Marimex nebo hodinky Garmin s výdrží až 11 dní. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
3: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
2: Objev třeba výhodné balení a vyváže Lenor. Se slevou 25% jen za 149 korun. Allegro.
4: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
5: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
6: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
7: Let's go to the store then.
6: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
8: She has them!
9: Way to get the whole card in.
10: Welcome.
11: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Felix Fantastic kapsičky pro koč.

0: vždycky za 269,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
0: Pořádně se vyspat, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Livarno. Ložní povlečení Renforce za 149,90. Komfortní pěnová matrace, cena s aplikací 1799 korun. A přikrývka Hydrocool za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete řepkový olej s aplikací za 26,90 a Excellent 11 za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
2: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
4: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není boost, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
5: Biokuřecí prsní řízky za 149,90 nebo Bio Camembert za 29,90. Albert.
6: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
7: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Třeba bio mozzarella za 26,90 nebo bio olivový olej za 139,90. Albert.
8: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.

0: Můžeš, tak si dej jahodu.
1: Co Čech, to chalupář. Léto s Penny, hezky česky.
2: Datart nákupy.
3: Vyberte si televizi Samsung s extra slevou a užijte si chvíle pohody.
4: Pustí.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit to, no...
6: Výpadek?
5: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
7: To už je vymyšlený. S tohle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
6: A ještě na tom vyděláte.
8: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.

osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: AuriSclean. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. AuriSclean.
1: Brilantní obraz vám přináší Ocutane Brilant. Ocutane Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vodní meloun, kilo u nás, apkou za 9,90, řecký jogurt Milko za 13,90 a svijanský más za 10,90. Albert.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek. Ten za to stojí.
6: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
5: Na grilu.
7: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz dva.
8: Tak ještě prosím srovnejte děti.
7: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
9: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Svět se nepřestává.

0: Panakota nyní v novém designu. Jogovela. Velkou radost nám všem dělá.
1: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přišla rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
6: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa a tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
7: A můžete ji vyzkoušet.
8: Ale my máme vypráno.
1: Co tady děláte?
8: Testujem. To je dopravát.
9: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen, nyní s exkluzivní slevou. Tatart,

0: voglio vivere così, col sole in fronte e felice canto.
1: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Borotalko, obejmi život.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
5: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
6: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
7: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce, ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.

0: FIFA World Cup Meal.
1: Longevity znamená dlouhověkost. Zubní pasta Lakaut Active jemné bělení chrání vaše dásně a podporuje odolnost vašich zubů. Hydroxyapatit a enzymy podporují zdravé a přirozeně bílé zuby. Poznejte rozdíl už od prvního použití. Lakaut Active, ochrana dásní a jemné bělení. Lakaut.
2: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
3: Řepkový olej Gustona u nás s apkou za 26,90, vejce z podestýlky M 30 kusů s apkou za 99,90 a Radegast ryze hořká za 21,90. Albert.

Frisky. Hey, hey, hey, hey.

0: Auriscleen. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Auriscleen.
1: Brilantní obraz vám přináší Okutein Brilant. Okutein Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

0: mega slevy sú tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogérie a další. Kup se slevou třeba velký a stabilní bazén Marimex nebo hodinky Garmin s výdrží až 11 dní. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
3: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
2: Objev třeba dětský zubní gel Veleda se slevou 26% jen za 109 korun. Allegro.
4: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
5: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
6: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
7: Let's go to the store then.
6: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
8: She has them!
6: Trying to get the whole card in.
9: Welcome.
10: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
12: Pořádně se vyspat, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Livarno. Ložní povlečení Renforce za 149,90. Komfortní pěnová matrace, cena s aplikací 1799 korun. A přikrývka Hydrocool za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
14: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg a květák jeden kus za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
17: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert biogrilovačka. Takže jestli vám není bůst, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
18: Biokuřecí prsní řízky za 149,90 nebo bio camembert za 29,90. Albert.
19: Datart nákupy. Vyberte si televizi Samsung s extra slevou a užijte si chvíle pohody.
20: Hustí.
19: Datart, opravdový elektrospecialista.
21: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Třeba bio mozzarella za 26,90 nebo bio olivový olej za 139,90. Albert.
22: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.

0: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
1: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
2: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
3: Třeba právě teď.
4: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
5: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.

0: Ale to je hezky, viď? Je?
1: Co Čech, to chalupář. Léto s Penny, hezky český.

Stop karpálním tunelům. Karpal Akut Forte omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Akut Forte.

0: Vítejte u Koťák Live, jediné talk show v Česku, kde se role hostů mění, ale já zůstávám pořád stejně zmatený. Dobrý večer. Někdo se pro herectví narodí a někdo si ho musí tvrdě vybojovat. Náš dnešní host má v sobě doslova obojí. Už roky patří k hlavním tváří jedné z našich nejslavnějších pražských divadelních scén. Její postavy mají v sobě vždycky kus tajemství a velmi specifický druh humoru. Diváci ji znají jako ženu, která nepotřebuje křičet, aby si získala pozornost celého sálu. To bych se mohl naučit. Dnes od ní neuslyšíme texty cizích autorů. Budou to jen její vlastní slova a příběhy. Dámy a pánové, přichází Lenka Krobotová. Krásný dobrý večer. Lenka Krobotová, dámy a pánové, Lenko, dobrý večer.
1: Dobrý večer a děkuji za krásný přivítání. To se krásně poslouchalo, ten úvod, musím říct.
0: Já mám radost, že jste to přišla.
1: Já jsem úplně rozechvělá, protože mám ráda nový překvapení a vy jste pro mě takový nový zjevení.
0: Jsem překvapení. Jsem takový kinder vajíčko prostě.
1: Trošku. Pro mě jo.
0: Já mám... Jakože jsem mladý, jste myslela.
1: Mladý a nadějný.
0: Mladý. Tak snad vás, nesklamu. Já mám velkou radost, že... Jen tak namátkou, kdo to byl? Musíme zavíst security službu. Nemáme tady. Nemáme tady. Lenko, já mám radost, že mohu přivítat takhle váženou herečku, prostě jsem chtěl říct. Ale zjistil jsem, když jsem tak vás jako studoval, že o vás mimo té práce, kterou máte za sebou hodně, vlastně jako tolik nevím. Co třeba děláte, když jsou děti pryč, manžel pryč a Lenka má svůj den pro sebe?
1: To je hezká otázka. No tak není tajemství, můj muž by vám o tom mohl vyprávět, že velmi ráda spím.
0: Jaj, a to mám taky moc rád.
1: Ne, ale by to nebylo tak banální, chápu. Tak vlastně, jako miluju vlastně sport a cestování a prostě tanec taky a pohyb vůbec obecně.
0: No dobře, a tak teda děti, manžel něco někde fotí, děti někde něco taky dělají a vy jste doma sama. Aha.
1: No tak to říkám, to se tak různě jako přemýšlím, medituju, čtu, občas si pustím různý talk show.
0: Jo,
1: koncert. Asi začnu pouštět. A no, sleduju samozřejmě jako filmový dění, jak ve světě, tak u nás, takže si třeba doháním různý resty, které vím, že třeba zbytek rodiny nezajímají a tak.
0: Tak to mě obohaťte. To já totiž mám filmy hrozně moc rád a já tak jako balancuju na té hraně, kdy... Jsou třeba, já, když jsem byl jako mladší, tak jsem každý večer si chtěl pustit nějaký těžký film, abych měl ten pocit, že jako se intelektuálně posouvám někam dál, jo. Mm-hmm. Takže jsem měl toho Bergmana, že jo, tyhle ty. A normálně víte, na čem jsem se zasek, Lenko?
1: To netuším.
0: No, ta Markéta Lazarová.
1: Tak to je krásná práce.
0: To je strašný film. To je strašný
1: no,
0: film.
1: Tak to jsem ráda, že o tom mluvíte, protože tyhle ty filmy je dobrý si furt připomínat, no.
0: Jo. A je to, a tak... Já bych totiž potřeboval vidět, kdybych byl u vás doma, jako teoreticky. Mm-hmm.
1: Já vás pozvu na kafe někdy. A to bych nebyla tak uvolněná asi.
0: No a koukal bych se s váma na tu Markétu Lazarovou. Uh-huh. Dlouhý, těžký, černobílý, jako... Vy byste mi vysvětlila, co je na tom, jako, co se mi na tom má líbit?
1: To asi by nebylo na mě. Já myslím, že ten věm toho díla, protože to mistrovské dílo za mě, mluví sám za sebe a každý si z toho může odníst něco jiného, ale samozřejmě je to styl vyprávění, jsou to fantastický herecký výkony, jako prostě je to poetická vlastně balada, která se dneska už možná už by to ani neuměl nikdo natočit takhle. Takže jako je to klasika, která asi by měla donutit člověka k nějakému zastavení, zamyšlení.
0: Že bych se to...
1: Možná k tomu přečíst si Vančuru, samozřejmě.
0: A není blbost se na to podívat prostě ve 20 letech? Nemusí k tomu dozrát člověk jako k olivám? Příměr, co? To čím jíte?
1: To asi záleží na té, které osobnosti, je to asi individuální, ale když by se na to dneska s nadšením podívali 20-letí lidi, tak asi by to bylo jedině dobře, ale samozřejmě je to většinou tak, že ty lidi k tomu musí dozrát sami, jak říkáte.
0: Jak těm olivám prostě, mi dřív mi nechutnali a dneska je mám rád.
1: Tak, přesně jo, tak.
0: Tak já tomu zkusím dát teda ještě šanci. Já zase, abych jako teda nevypadal, že jsem jako, mně se třeba líbí kladivo na čarodějnice.
1: taky krásný film.
0: To, no, krásný teda.
1: No, drsnej.
0: Drsnej, ale je to moc fajn. Ale on teda chvilkama působí trošičku jakoby komediálně. Jako.
1: Dá se to,
0: že to je tak absurdní vlastně, že jo, co se tam
1: já
0: jako dělali.
1: Já jsem to dlouho nevěděla, takže to jsou otázky teďka těžký teda.
0: Dobře, tak mi řekněte, co jsou ty vaše, takový ty srdcovky teda.
1: No, jako myslíte světový nebo?
0: Klidně.
1: Ale já asi teďka spíš jako žiju v té přítomnosti, to znamená samozřejmě jako v rámci současného dění jsem třeba teďka byla nadšená z filmu Hamnet, který jehož herečka hlavní získala Oscara a já jsem z toho taky nadšená, protože jí dlouho nebo několik let jí sleduju Jessie Buckley, takže jsem z toho měla velkou upřímnou radost a vlastně jsem se přistihla jako zároveň úplně stejně fandím třeba teď jim řeknu správně to jméno Reeves, tý herečce se citové hodnoty, protože film Citová hodnota byl pro mě na úplně stejné úrovni, co se týká jakoby výpovědi umělecký, ale vlastně to je samozřejmě úplně jiný žánr, vlastně severského charakteru, zase úplně jiný jakoby styl vyprávění, takže jako spíš mě zajímá pozorovat to z pohledu mých zkušeností, jako vlastně samozřejmě tím zralejším okem, ale je pravda, že tady k těm klasikám bych se asi chtěla a měla vrátit. No.
0: A tak na toho Hamneta, já jsem teda viděl 20 minut a dobrých.
1: Jakože jste to nedal dál, jo?
0: Já většinou si to dám takhle, já jsem zvyklý na seriály, víte.
1: Jo.
0: Že jsem za 20 minut, říkám dobrý a budu zase pokračovat, ale dýchlo to na mě.
1: To mi ani neříkejte, to bychom si nerozuměli. Ne, protože my totiž samozřejmě, když mám volno, tak sledujeme doma aktuální minisérie na Netflixu, protože tam taky je řada úctyhodných, prostě pozoruhodných děl a výkonů. A vlastně,
0: na Netflixu?
1: No, tak samozřejmě musíte umět vybírat.
0: No, tak to mi teda řekněte.
1: Já většinou vybírám podle herců a taky už jsem se sekla, že samozřejmě ne každý herec se taky po každý trefí.
0: No, na Netflixu se často netrefí. Teda jako přijde. Jakože no. Korunky asi dostane.
1: No. Ale
0: co?
1: Tak samozřejmě vždycky se to všechno odvíjí od scénáře, tak to je i moje osobní zkušenost, že 90% nebo 80% minimálně každého úspěchu dělá prostě scénář. No. A jenom jsem chtěla říct to, že vlastně s oblibou říkám, když to sledujeme, že když třeba

0: a můj muž si zobne nějakého občerstvení, tak já mu říkám, tak a teďka 20 vteřin spousta filmařů pracovalo zbytečně. Protože ty jsi neviděl ten záběr, který pro mě byl třeba důležitý. Takže my si vracíme okýnka a já si říkám, tak teď 5 okýnek prostě musíš vrátit.
1: Jo.
0: No, protože já jsem v tomhle jako deformovaná tím.
1: Ale asi... počítá je super. Ale to je...
0: A to mě baví, že to právě můžeme vracet. Takže když pak jdeme třeba někdy do kina, s oblibou chodíme do kina Přítomnost, protože tam si můžete taky takhle uvelebit, jo? Tak tam vlastně říkám, vůbec se mě nevšimí, nedotýkej se mě nic, protože tady se nedají vracet okýnka.
1: Rozsvěťte! Rozsvěťte, manžel byl teďka na záchodě. A kde to je vlastně kino Přítomnost?
0: To je na Žižkově, u Seifertovy.
1: Cože, tam je Aero, ne? A?
0: No a kino Přítomnost na rohu Seifertově, tam jsou gaučíky, kde si můžete objednat zároveň drink, že jo? Tady kejvou někteří znalí.
1: Vy jste tam byli, kluci? Fakt?
0: A víte co, to se vám bude líbit.
1: Ano, prosím tě. A on je z Kazachstánu, on vůbec neví, o čem mluví. Kino Přítomnost, tak to
0: děkuju.
1: Když
0: si rozsvítíte lampičku, tak je to signál pro číšníky, že máte žízeň.
1: Alkohol tam podávaj?
0: Ano.
1: Tak to já bych tam vydržel teda.
0: No právě.
1: To já bych jenom, ještě kdyby mi dali bažanta, tak... No tak jo, takže tam chodíte...
0: Teď jsme si to tak jako oblíbili, tohle místo, no.
1: Chodíte jako s manželem na rande?
0: No tak
1: je to
0: ano,
1: rande?
0: Protože to je, rande? To je můj druhý muž, takže to, tam se to tak jako víc...
1: Tak ještě jako, je tam jako ta vášeň. Tak to je super. A vy jste žižkovská?
0: Strašnická.
1: Strašnická?
0: Ale to je kousek od Žižkova.
1: My tam máme kancel, tam děláme podcast. Jste mohla někdy přijít?
0: Ve Strašnicích?
1: No.
0: No tak přijdu velice ráda. No,
1: tak super, tak jsme domluvený, parádi, že nám to swinguje, dneska to je paráda. Ono to asi trošku jakoby glorifikuje toho Kulínskýho, nebo ten jeho představitel je vlastně charismatický chlap a tím pádem to trošku bere jiný směr, než by...
0: V tom s váma asi, souhlasím.
1: Asi, ano. Asi. Ano. To jako není můj názor, ale děkuji.
0: Ale je pravda, ne.
1: To mě teďka mi to tak nějak napadlo, že to střihnem.
0: Ne, ale je pravda, že ty herci samotní, třeba Juraj Lojí se k tomu teďka vyjadřoval na sociálních sítích, tak ty za to samozřejmě nemůžou, je to věc prostě těch producentů za mě.
2: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Kuřecí prsní řízky kilo u nás za 109,90, jihočeské trvanlivé mléko s apkou za 11,90 a Red Bull Duopek za 49,90. Albert.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
8: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
7: Na grilu.
9: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz dva.
10: Tak ještě prosím srovnejte děti.
9: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
11: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
13: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
14: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
15: No...
16: Já jsem si přišla rád s kamením.
17: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarejko.
15: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
18: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?

0: FIFA World Cup Meal.
1: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete, a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
2: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
3: Oh.
4: Oh.
3: Oh, moment.
4: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
5: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
6: Omoda.
7: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
8: A můžete ji vyzkoušet.
9: Ale my máme vypráno.
10: Co tady děláte?
8: Testujem.
9: To je dopravát.
11: Za nové elektro teď dáte jen třetinu ceny. Zbytek doplatíte později a bez navýšení. Tatart.
12: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
13: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
14: Longevity znamená dlouhověkost. Zubní pasta Lakalut Active jemné bělení chrání vaše dásně a podporuje odolnost vašich zubů. Hydroxyapatit a enzymy podporují zdravé a přirozeně bílé zuby. Poznejte rozdíl už od prvního použití. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení. Lakalut.
15: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
8: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
16: Vodní meloun, kilo u nás, apkou za 9,90, řecký jogurt Milko za 13,90 a svijanský más za 10,90. Albert.
17: Přivítejte Adama Mišíka,
18: Moniku Bagárovou,
17: Jakuba,
18: Rybo,
17: Tomáše Zástěru,
18: Mikýř,
17: Tereza,
18: Maško,
17: René Dan,
18: Monika Tymková,
17: Petr,
18: Švancara,
17: Martin,
18: Hrada.
19: Jsme přátelé?
20: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
19: Nálikový látky až po sadnotním přelnu.
21: Správně, jsi šikulka.
22: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
23: Pojďte se podívat.
24: Dej do ní svoji nabíječku.
25: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
26: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
17: Já totiž, ne, že bych vás chtěl, Lenko, zneužívat, ale chci se zeptat pro kamaráda. Co musí člověk udělat? Existuje nějaký hack, jak se dostat na představení Davidského divadla?
27: Tak já na úvod použiju větu, kterou řekl můj kolega Pavel Šimčík. Asi se tam nějak dostat dá, když je furt plno. Takže to je, na tom něco je k zamyšlení, ale ne, pravda, že je to prostě teďko složitější. Na druhou stranu, teď jsme, to asi někteří vědí, na periferii, na Pražských Hájích, protože máme divadlo v rekonstrukci. Divadlo se bude, teďko se už na tom pracuje, zvětšovat asi o 60 míst, do hloubky, tam do toho dvora, do zádu. Takže
17: já tam nikdy nebyl totiž, víte, tak já jako nevím, ale představuju si to.
27: No, tak jsme se ještě neznali.
17: Neznali si.
27: No, ne, tak...

0: Prostě ne, je to samozřejmě i pro nás složitý někdy jakoby si takzvaně podržet i pro naše kamarády ale ty lístky, ale vlastně zároveň je to výzva v tom, že už léta musíme furt jakoby, nechci říct, naplňovat očekávání, to taky pokaždý nejde, ale vlastně je to pro nás výzva dávat si furt překážky, abychom se neopakovali, abychom přinášeli nový představení, které nebudou furt v nějakým jednotvárným módu.
1: No ale zkáza Davidského divadla, to už je to randál let, ne?
0: No, tam zrovna u tohohle seriálu, který si myslím, že je velmi, jak bych to řekla, hodnotný tím, jak vznikal a tím, jak jsme se tam jakoby otevřeli všichni na dřeň i se svýma neduhama a negativníma třeba vlastnostma a tak, tak vlastně jsme do toho šli všichni naplno a uzavřelo to možná jednu kapitolu, protože po ní vlastně odešel víceméně můj otec, který to tam dlouho let vedl a už potřeboval si jít svojí cestou. No a takže tam nastal nějaký jeden jakoby řez. No a teď jsem zapomněla, co byla otázka.
1: Jak se dostat k vám?
0: Jo. No a vlastně jsem směřovala k tomu, že teďka, že jsme se přes dva další šéfy dostali k současnému vedení, což je umělecký šéf Jiří Havelka. A ten vlastně, když nastupoval, tak právě říkal, že je překvapený, že to furt takhle jede a frčí, protože si myslel, že po té zkáze jako se to logicky zavře, to divadlo. Že prostě nastala zkáza, která to tak, jak to říct, odkrývá tu spodní vrstvu toho divadla, že vlastně už není kam jít. Jo? Jenomže nám se zase úplně nechtělo rozloučit a vlastně to zdravý jádro nějak furt jako drží.
1: No a jak se tam třeba, jak se k vám dostane nějaký třeba nový kus třeba? Třeba představte si, já nevím. Sympaťáka energického neherce.
0: Myslíte kus jako nově příchozí herec?
1: No, třeba, protože tak je to prestižní, já nevím, tak co jsou ty prestižní divadla, já nevím, na Vinohradech, že? Národní divadlo, Davidský určitě. A když se tam chce mladý herec dostat, tak jako co?
0: No tak určitě musí prvně napsat, že by měl zájem s námi spolu něco vytvářet.
1: Normálně mail nebo na Instač?
0: Uměleckýmu šéfovi. Na Instač nevím, to nevím.
1: Čau, ale... Jiřino, hele, Lenka mi dala číslo.
0: Hele, je možný, že tak někdo dělá, to já netuším, jestli mu Jirka odpovídá.
1: Originální, to by koukal, kdybych mu napsal. Čau, Jiřino, Lenka mi dala číslo, vím, že prostě teďka jste na těch hájích, ale v pohodě, jako já jsem
0: myslím, ready. Že třeba jedna z vás by byl jako nadšený, že máte tu drzost.
1: Ty mladý.
0: Ne, ale abych to seriózně doplnila, jako dřív, když jsem byla ještě mladá, ne, mladší teda, tak se to dělalo dřív tak, že vlastně se to tak jako spolu vytvářelo ve smyslu, že se ukázalo, že třeba někdo je potřeba nějaký nový typ mladší na tu kterou roli, takže byl přizván jako host a vlastně už za chodu těch zkoušek jsme tak jako by se ladili a kladli si navzájem otázky a bylo jasný, jestli ten člověk se k nám vlastně hodí humorem, nastavením, otevřeností, společenským, nebo pohledem na společnost, řekněme.
1: A jaký musí mít názory teda?
0: Ne, to nemusí mít žádný názor, ale nemusím. Protože naopak to divadlo si myslím, že jakoby vlastně je paradoxně postavený na tom, že tam bylo spoustu různorodých osobností s různými vyhraněnými i třeba názory, ale vlastně byli schopní si vzájemně naslouchat a prostě na tom jevišti fungovat, i když třeba se v některých věcech nepotkávali. Jo. A to je prostě, to bych nazvala jednoduše, že to bylo takový štěstí, no.
1: Jo. A ten Macinka s tím Turkem, to je špatně. To je dobrý názor, že jo?
0: Toho jsem se bála. Oh. No ne, tak jako na mém Instagramu je jasný, jaký názory já zastávám a v tomhle smyslu myslím, že celý divadlo má jasno. Teď byl u nás v zákulisí, to se musím pochlubit, pan prezident Petr Pavela. S tím jsme si velmi porozuměli a vlastně nás v situaci, v které se teď nalezáme, docela i uklidnil. A musím říct, že to je prostě strašně otevřený člověk, s kterým se dá mluvit vlastně o všem. A
1: já bych se s ním taky rozuměl.
0: Mám, myslím, že jo.
1: Mám doma airsoftovou pistoli na kuličky a jsem taky trošku jakoby voják, no.
0: Věřím.
1: Jo, takže...
0: Já jsem slyšela, že toho umíte hodně.
1: Jsou legendy, no. Vy máte doma Ilva, nemyslím toho, co má Carlos, prostě...
0: Jednoho.
1: Křišťálovýho.
0: Já mám křišťálovýho, ale zrovna to bylo to ty dva nebo tři roky, co se vyráběl, bohužel ne ten opravdový, ale takový to je zrovna...
1: Takový ten abstraktní.
0: Žel, no.
1: Já...
0: Ale jako furt je to lev, takže já jsem...
1: A nemůžu vám ho vyměnit, jako, že řekne, že to je hnusný?
0: No, vlastně jsem na to... Tuhle jsem na to myslela, musím se na to ještě zeptat asi. Ne, já nechci se dotknout toho umělce.

0: se který to vytvářel, ale lev je lev, to je pravda. Ale je to pořád lev vlastně.
1: Je to super, já k tomu ještě jednou gratuluju. A zároveň se vás chci vlastně teda jako zeptat na ty letošní lvy, když jsme to tak jako mohli. Mám tady teda jedno téma, ono to asi nebude zábavný téma, ale proč bychom ho nemohli zkusit? My tady se snažíme dělat velice jednoduchou, to jste asi pochopila, zábavu. Jednoduchou, to je důležité.
0: Zatím je to velice intelektuální.
1: Ale když se podíváme teď na ty lvy, tak v těch lvech uspěl hodně sbormistr. A teďka jsem koukal 2 dny zpátky, 3 měsíce zpátky, že ho normálně zakázali. Nebo zakázali, že snad ten film ani neměl vzniknout. Máte na to názor?
0: Mám na to názor. Nevím teda, zaprvé, jestli dostal hodně lvů. Já jsem to nicméně přála té hlavní herečce, Kateřině Falbrové, protože za mě odvedla jako neuvěřitelný výkon. Takže jsem jí to celým srdcem přála, jsem se s ní potkala v zákulisí. Ale o to nejde, jde o to, že za mě je to řemeslně a výpovědí dobře natočený film, který bohužel podcenila za mě trošku produkce v komunikaci s těmi skutečnými aktéry. A to myslím, že oni sami už teď vědí. No.
1: A to oni asi by... Oni od začátku říkali, že to nechtějí, aby se to nějak asi natočilo, ne? Nebo...
0: No, co se ke mně dostalo, tak vím, že prostě ty skuteční aktéři to opravdu nechtěli, aby to vzniklo. Nicméně, jako jsou na to různý názory. Někdo říká, to by nemohl vzniknout ani Schindlerův seznam, což je samozřejmě za mě neadekvátní měřítko, ale... Protože vlastně, nevím, je to relativní, je to věc názoru, protože vznikají filmy na citlivá témata, kterých se může každý z nás poznat. A třeba zrovna Jiří Havelka u nás dělal v Davidském divadle, teďka otvíral tu galaxii zmíněnou na těch hájích, představení Facka, který se zabývá taky skutečnou kauzou, starou asi 5 nebo 6 let, kdy vlastně se při potyčce potkalo více lidí z různých menšin sociálních vrstev a došlo tam k tragickému nechtěnému úmrtí jednoho z aktérů té potyčky. A Jirka byl natolik tou kauzou fascinován, že se vlastně pustil do stvárnění toho představení, říkám teda znovu, já jsem to řekla s názvem Facka, a vlastně je to trošku paralela k tomu, o čem se bavíme, protože nevím, jestli i pod vlivem téhle kauzy vlastně komunikoval téměř denně s tou skutečnou rodinou, kterých se to týkalo, ty pozůstalí vlastně. A oni nám dali takzvané požehnání a svolení to stvárnit na divadle, ale měli 2 podmínky, protože jedním z těch aktorů byl Rom, takže chtěli, aby to byl skutečný Rom, a druhou měli, aby ta jedna z těch dalších aktorů byla nebinární osobnost, což nám taky se podařilo najít takovou herečku. Uh-huh. A vlastně ve finále...
1: Počkej, když je nebinární, tak je to čka, nebo...
0: Teď je to herečka.
1: Teď je to herečka, jo.
0: A je velice dobrá. A vlastně zároveň o tom mluvím právě v kontextu z tohohle, protože vlastně jsme s nima komunikovali. Tak bych řekla na tenkým ledě celou dobu, ale vlastně bylo potřeba to ošetřovat mediálně, terapeuticky, prostě komunikovat s těma neustále. A tohle všechno, o čem mluvím, si myslím, že producenti filmu Sbormistr prostě podcenili. Velmi podcenili.
1: A ono to asi trošku jakoby glorifikuje toho Kulinskýho, nebo ten jeho představitel je vlastně charismatický chlap. A tím pádem to trošku bere jiný směr, než by...
0: V tom s váma souhlasím.
1: Asi, ano. Asi. To jako není můj názor, ale děkuju.
0: Ale je pravda, ne.
1: To mě teďka mi to tak nějak napadlo, že to střihnem.
0: Ne, ale je pravda, že ty herci samotný, třeba Jura Loj se k tomu teďka vyjadřoval na sociálních sítích, tak ty za to samozřejmě nemůžou. Je to věc prostě těch producentů za mě.
1: Jo. A co balet a opera, jsou to zbytečný ty? Jsou to zbytečný odvětví?
0: Já jsem asi teďka to neporozuměla, proč to sem míchat.
1: Ne, děkuji. Timothy Chalamet zmínil teďka, ale jako ve vtipu to asi řekl v nějakém jako rozhovoru, že to jsou jako, že to nikoho nezajímá.
0: Já tohohle kluka jsem zas tak moc teďka nesledovala, se přiznám.
1: No, je to smrad, sparchantěle, úplně hrozný. Musím tady zmínit, aby jsme udělali reklamu filmu Neporazitelní, protože ho natáčel Dan Pánek, což je můj kamarád, a je to o sledge hokejistech, a vy jste tam hrála psycholožku, pokud se nepletu.
0: Ano, tak je to taková jako vedlejší rolička, ale mě bylo ctí se na tom projektu potkat, protože Prvý, to je pro mě moc dobrý námět a vím, co Dan na tom strávil času a že ten scénář právě, jak jsem o tom mluvila, že scénář je důležitý, je za mě velmi propracovaný a je to téma, který tady jako chybělo za mě. A za druhý jsem se s Danem Pánkem potkala na projektu Za oponou, kde jsem si, to bylo taky na Netflixu, pozor, ne, a dřív to vznikalo pro jiný stream, ale teď to bylo na Netflixu a vlastně, kde jsem si jakoby s ním mohla

0: zatvořit ještě mnohem víc a potkali jsme se vlastně umělecky velice hezky, myslím.
1: Vy jste totiž tvůrčí. Mně se líbí, jaký máte štýl, musím říct.
0: Děkuju.
1: A moc se mi líbí to sáčko.
0: O, díky.
1: A dokonce bych tady vytáhl jednu karlovarskou fotečku.
0: Teď se bojím.
1: A tam je přišla taky hustá teda. To je ona. Jo. Ne, co? To není ona. Jo, tohle to je ona. Tady co to je?
0: Tadleta, no.
1: Teď jsem sám sebe zmát, že ano, je to skutečně tam na tom kraji.
0: Ano.
1: A to vznikalo pro
0: V rámci projektu Beth Orton fotografky, která vlastně chtěla herečky, který proplouvají tím festivalem z různých důvodů, zachytit v netradičních situacích.
1: No ale vy jste tam snad to vypadalo, že se nedržíte ani toho rantlu.
0: Nedržela jsem se, protože ty ruce jsou opět mého muže, který mě tam zachránil.
1: Vy k němu máte, ale a fotil to on? To by se nabízelo.
0: Ne. Jak bych to mohl fotit, když jsou to jeho ruce? Jakože jsi tam dal sám stativ?
1: Nebo... Jsi mě teďka nachytala. Ano, myslel jsem stativem.
0: Já jsem jenom hloupá herečka, no.
1: A tak ani k tomu nic, ani nekybicoval k tomu, když je to jako...
0: Tak on jako nemluví do práce jiným. A hlavně Beth Orton je renomovaná fotografka, která má svůj vlastní styl a za mě velice originální, takže... A je to hlavně moje dlouholetá přítelkyně. Tímto ji zdravím.
1: Ahoj, Beth?
0: Beth Orton.
1: To je jméno?
0: Ano.
1: Ahoj, Beth Orton.
0: Ahoj, Betty, stačí říct.
1: Ahoj Betty. Jsem Kuba. A prý ráda běháte taky.
0: Ano, tak posledních pár let si v tom tak nacházím právě taky částečně tu meditaci, čištění hlavy a tak.
1: No teďka všichni furt chodí, prostě. Harry Styles chodí stovky kilometrů, všichni furt chodí. A to je zajímavý, já jsem tady měl Antonína Holuba, měl jsem tady Denise, jak se...
0: Šafaříka.
1: Ne. Šafaříka, jo.
0: Můj kolega taky.
1: Oni všichni furt chodí. Chodí 3 kilometry a kilometry chodí. Dneska jsme tady měli před váma taky hosta, taky chodí.
0: No, to je dobře. Chůze je zdravá.
1: Já vím, ale proto se vynalezlo kolo, ne, aby jsme nemuseli furt všude jako to. Takže vy teda jezdíte i na kole, ale i běháte a je to, má to nějaký meditační charakter.
0: No, jo.
1: Kolik dáte?
0: Kolik kilometrů jako běžím?
1: No.
0: No, tak většinou si dám tak 5 až 7 max.
1: To je dobrý.
0: To je spíš jako, že abych prostě se odreagovala.
1: Tak to byly otázky Václava Kotka při sledování dalšího dílu Zase brzy na viděnou. Děkujeme.

Auriscleen. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Auriscleen.

0: Stýp mi, ako ísť do toho Ríma, kde si dá to dobré proseko, ako si tam nezobrať topánky, lebo zasa nechcem, aby som došiel z dovolenky unavený. Že naozaj, že taký veľký...
1: Ty im radíš, aký si majú zíbote.
0: Čo?
1: Topánky sú boty.
0: Topánky sú boty. Nie, aby aj oni si odo mňa zobrali nejaké tie také tipy, ale aby si to proste v konečnom dôsledku užil. Lebo kedysi dávno, ja som bol v Londýne ešte s mamou na takom poznávacom tripe a mali sme tam normálne sprievodkyňu. A to bolo hrozné. Lebo my sme ráno o 7 museli byť na recepcii, mali sme ten minivan, bus, presúvali sme sa, strašne nás tá sprievodkynia zahustila všetkými dátumami a dejinami. A ja som vždy večer o 10:00 padol do postele úplne zmorený a ani som sa nestihol vyspať a už som znova vstával. A toto presne nechcem, aby ľudia takto cestovali. Nech si to aj trošku užijú a nech majú čas ísť na kávu.
1: No tak proste dorazím niekam, ne, proste zabouchám sa v nejaký NOTC, ne, a vylezu v 11.
0: Aj tak sa to dá, hej.
1: Dá sa. Takže na Okinawe ses taky ukazoval?
0: Toto sa reálne stalo, to bolo v Bratislave asi minulé leto. Ja rád chodím na nuda pláže, lebo však človek sa chce opaliť celý, je to zdravé. A...
1: Čože?
0: A...
1: Akože...
0: Akože keď ti všade slnko...
1: Ale...
0: Nebože.
1: To je, prosím vás...
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Kaufland.
3: Probuď v sobě Zubra. Zubr. Síla chuti.
4: Dobrý por.
5: Auvajs, co to bylo?
4: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
3: Red Bull vám dává křídla. Red Bull Zero. Nula kalorií, 100% křídla. Ochutnal si už.
6: Pěkný kolo, to bych brala.
7: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
8: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
6: A fakt, že jo?
7: A ty jsi?
8: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
9: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
10: Fibromy? Častý problém, který ovlivňuje vzhled pokožky. Objevují se na krku, v podpaží nebo pod prsy.
11: CleanSkin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. CleanSkin Fibrocontrol. Zbavte se fibromů jednoduše. K dostání v lékárnách.
12: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
13: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
14: No.
15: Já jsem si přišla rád s kamením.
16: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
14: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
17: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
18: Seznamte se s Janou, královnou domácí rekonstrukce, která trpí úpornou bolestí. Když vás zpomalí bolest, je tady Panadol Duo. Díky kombinaci dvou léčivých látek poskytuje úlevu od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut. Panadol Duo, rychlá úleva, která vás vrátí do života.
19: I love you!
20: Protože chutná celé rodině.
21: Protože jo nakopne každý den.
22: Protože s jo je život růžový.

0: Jo, umění dělat život ovocnější.
1: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
5: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíny. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete řepkový olej s aplikací za 26,90 a Excellent 11 za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
10: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
11: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny.
12: Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
13: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blenda Dent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blenda Dent. Okus více ze života.

0: A kam teda v tom Říme?
1: Je tam taký pekný kopec nad mestom s výhľadom. S hodokom si tam čoskoro idem. Tak sa
0: to... Ná, to mňa nebaví. Ale jsi aj... na dovolený, přece nechceš furt někde chodit. Já jsem koukal na tvoje video a to, víš, jako já jsem třeba zjistil, že díky tobě nechci na Azory. Tam říkáš, hele, a tady to je ten bod, jo, to je ten bod. A tady o 12 kilometrů dále krásná vyhlídka, já, no tak super, tu neuvidím. A kdybych řekl, tadyhle o 600 metrů dál je výborná enotéka, nebo pivnice.
1: Ale na tých Azoroch... Vyskoro
0: okolností mají Plzeň.
1: Ja, no, neviem, či, ale Česi sú všade, hej, to je pravda. Ja som takto Čechov stretol v Chile, je nejaké najjužnejšie mesto na svete, v Argentíne a v Chile, a z neho sa potom ešte ide takou strašne hrdzavou loďou na taký malý ostrov, ktorý sa volá, nespomeniem si teraz, a tam reálne boli, že dvaja ľudia. To bolo, že na konci sveta. Ja som sa tam išiel pozrieť, lebo som tam chcel ísť. A tak som si ho celý obišiel, ten ostrov. Je to už fakt, že kúsok od Antarktidy. A sadol som si tam do takej reštaurácie, že teda idem sa nájsť, kým ide teda loď naspäť. A dajem si a zrazu privedla aj šamstole, hele, aké pivo si dáme? A proste tam taký dva Česi, to bolo
0: super. A co si udial? Ďal si, že je neznáš?
1: Hej. Ja, že... Ja tu nie...
0: Bratr Slovák.
1: No.
0: No. Aby si naši diváci z toho vzali taky nějakou hodnotu z toho rozhovoru, mm-hmm. kromě toho, že se můžu podívat na tvůj nabitej vlog, který se jmenuje bezmapy.com,
1: ano.
0: Tak přišlo mi, že na YouTube už to nějak možná omezil tu tvorbu?
1: Mě víc baví písať, hej, akože a ty dlhé videa, akože mám tam nějaký vlog z Grónska, lebo já jsem velký fanoušik Grónska, ale to máš tak nebaví, no a nechcem se do toho nutit.
0: To je ten americký ostrov?
1: To je ten, skoro zatiaľ. Ale nechcem se zase tlačit do něčeho, čo ma úplně že nebaví, a skôr jsem se našel v tom krátkom formáte tie reelska a stále já píšem ten blog a dneska v dobe krátkého videa čítam z toho blogu stále rastie, hej, já mám každý rok takmer 2 milióny prečítaní.
0: Fakt,
1: a ide to hore, takže ľudia čítajú, to je mýtus, že sledujú len videa.
0: To je strašně moc gábin, který rádi čtou.
1: No, samé gábiny, hej. Mm.

Příjemné dobré ráno, milé dámy, milí pánové, srdečně vítejte na Klenot TV. A přátelé, dnes toto vysílání bude naprosto speciální. Máme pro vás totiž úžasný produkt a to, abyste si mohli vylepšit zdraví vašich kloubů, vlasů, nehtů. Náš multikolagen bestseller vás čeká a hned potom se vrátíme s úžasnou promo nabídkou a v té je tajný parfém, 100 ml flakonka, přátelé, no a váš neviditelný klenot na to, abyste měli to nejkrásnější léto roku 2026. Ale teď, přátelé, vy, kdo jej neznáte, vyzkoušejte, vy, kdo jej znáte, doplňte si své zásoby, přichází náš úžasný multikolagen a ve speciální navíce, dámy a pánové. Takže pojďme se na to podívat, já předávám slovo. Takže jdeme na to.

Krásné dobré ráno, přátelé, já vás vítám v Kleno TV a jak už Martinka předepsala, tak tady mám pro vás samozřejmě připravenou multilady. Ale proč dnes, nebo multilady, je to v podstatě z řady multilady, protože tady máme multikolagen. Ale proč dnes? Proč dnes? A dnes mám pro vás opravdu speciální nabídku.

protože se blíží 12. října celosvětový den ohledně artritidy. Je to v podstatě období, kdy si připomínáme, nebo měli bychom připomínat toto onemocnění, protože na celém světě je několik milionů lidí, kteří trpí s tímto onemocněním a každodenně se samozřejmě potýkají s bolestí kloubu a se záněty kloubu. A je to opravdu velmi, velmi nepříjemný život a není to opravdu naplňující, kdy tedy pokud žijete s bolestí každý den, na každé ráno, každý večer, tak opravdu kvalita toho života není taková, jako byste určitě chtěli. Takže určitě, jak tady vidíte doporučení, tak pokud máte opravdu dlouhodobé chronické bolesti, tak je určitě vždy nejlepší to konzultovat se svými lékaři, s profesionály, kteří opravdu se tímto zabývají a kteří vám samozřejmě mohou od těchto problémů alespoň ulevit, pakliže už to není tedy v tom stádiu, kdy to není možné. No, takže dnes samozřejmě multikolagen je vám známý, určitě už ho máte v podvědomí, nicméně si ho připomeneme a dnes jsem vám opravdu přinesla obrovskou a speciální nabídku, takže neodcházejte, já si myslím, že budete velmi, velmi milé překvapení, ale připomeneme si, co to vlastně multikolagen je, co je vlastně kolagen a proč bychom ho měli užívat. Co se týká kolagenu, je to v podstatě nejhojnější protein v našem těle, nachází se takřka všude, ať už v kůži, v nehtech, v kostech, svalech, v podstatě v chrupavkách, ke kterým se dostaneme a v podstatě naše tělo ho samo tvoří. Bohužel, ale tedy mezi 20. a 60. rokem se produkce kolagenu v našem těle snižuje, tudíž klesá a to opravdu velmi, velmi rychle. Tudíž je na nás, aby jsme v podstatě ten kolagen zpět doplnili. Tam, kde si toho všimneme nejdříve, je naše pokožka. Protože ztrácí elasticitu, pružnost a objevují se nám první vrásky, což je v podstatě právě signál toho, že kolagen v našem těle ubývá. Bohužel, ale naše pokožka není to nejhorší, co nás v podstatě může potkat, ačkoliv tam to vidíme na první pohled. Tam, kde to není vidět a kde je daleko větší problém poté, jsou právě naše chrupavky. Naše chrupavky jsou právě místa, kde je velmi důležité udržovat stálou hladinu kolagenu, protože pakliže jsou naše klouby chráněné právě chrupavkou, tak můžeme mít bezbolestný pohyb. Pakliže ale ta chrupavka tam není, tak bohužel nastává okamžik, kdy každý pohyb, každý ohnutí našeho kloubu a že těch kloubů máme v těle opravdu velké množství, přátelé, tak je opravdu velmi bolestivé. Tady zrovna máme maketu koleního kloubu, takže můžeme se podívat a při pohybu vidíte, že se opravdu ty kosti nedotýkají. To znamená, že ten pohyb je bezbolestný, je plynulý a tak, jak by měl být. Nicméně pokud právě toto místo není vyplněné chrupavkou, bohužel pohyb a jakýkoliv v podstatě posun těchto dvou kostí je velmi bolestivý, protože samozřejmě tře jedna o druhou. A ačkoliv tedy já jsem vám to ukázala na maketě koleního kloubu, tak jak jsem říkala, v těle máme opravdu velké množství a právě těchto míst, ať už to jsou kyčle, ramena, prsty. Já opravdu znám člověka, který každé ráno musí takřka 3/4 hodiny sedět na posteli a prohýbávat a procvičovat prsty na rukou, aby vůbec byl schopen s nimi pohybovat. Takže opravdu velmi bolestivé. Tady se podívejte, co se v podstatě může stát právě s našimi kostmi, pakliže tam tedy není ta zábrana, ta chrupavka, která je opravdu velmi důležitá a je to velmi bolestivé. Spousta lidí, kteří na toto trpí, tak to řeší samozřejmě třeba tabletkami proti bolesti, proti zánětlivými, protože samozřejmě tím, jak se tedy ty kosti třou, vznikají záněty, je to opravdu velmi nepříjemné. Nicméně toto je řešení na chvilku. Protože pakliže tabletky přestanou účinkovat, tak opět se dostaví ta bolest a bohužel zvyšují se dávky, posléze zvyšují se síla.

0: díly těch tabletek a samozřejmě problém je takový, že většinou u těchto tablet je také problém s tím, že jsou velmi návykové. Postupem času samozřejmě přestávají fungovat úplně a tudíž jste v takové patové situaci, co s tím, protože už vám nepomáhá vůbec nic. A pokud máte možnost vyřešit ne ten daný problém v tu danou chvíli, ale tu příčinu, a tou nejjednodušší cestou, v podstatě tou přirozenou cestou, tak to si myslím, že je naprosto úžasné. Právě proto je tady náš multikolagen. Ono je vůbec úžasné, že multikolagen je možné a zakoupit právě na klasické běžné použití, protože tento multikolagen byl opravdu původně vyvinutý pro profesionální sportovce. A pokud víte, tak profesionální sportovci zatěžují své tělo daleko více než my, když třeba dobíháme na zastávku autobusa nebo když si doběhneme ráno pro čerstvé rohlíky. Takže opravdu oni potřebují mít takové přípravky, které mají velmi rychlý nástup a dlouhodobý účinek. A proto je vyvinutý tento multikolagen. Nicméně my máme to štěstí, jak jsem říkala, že je možné ho nabídnout i na běžný trh. A v čem je tak úžasný? Je opravdu velmi účinný právě díky tomu, že byl vyvinutý pro profesionální sportovce. Přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci kůže, chrupavky a dásní. Mimo jiné poskytuje ale také 990 mg vitamínu C, což je opravdu denní dávka pro maximalizaci absorpce kolagenu a samozřejmě zároveň podporuje imunitní systém a obsahuje také mimo jiné skvělé kloubní výživy, jako je MSM, glukosamin sulfát a chondroitin sulfát. Takže suma sumárum, přátelé. Suma sumárum, máte před sebou opravdu úžasný jedinečný produkt, který v jedné dávce má 5000 mg kolagenu. A v podstatě pokud si to porovnáme, máme tady takové úžasné video, pokud si to porovnáme s jinými doplňky, které samozřejmě na bázi kolagenu jsou volně dostupné, je možné je samozřejmě zakoupit, ale nenajdete takový, který by obsahoval 5000 mg v jedné dávce. Takže jak vidíte nalevo, je jedna dávka našeho kolagenu. Denní dávka. A pokud byste se chtěli rozhodnout, v podstatě nahradit tutéž dávku jinými prostředky, tak bychom se dostali na velmi vysoké číslo. A to ještě nezmiňuji ani v podstatě to, že tabletky, které většinou se prodávají, jsou v podstatě velikostně obří dle mého názoru a opravdu v takovém materiálu, který se velmi špatně poliká, což by měli opravdu výrobci myslet i na starší ročníky, kteří s tím mají problém. Takže 32. Představte si, že každý den 32 tablet ve velikosti čípku musíte pozřít, abyste vůbec docílili denní dávky našeho multikolagenu. To je neuvěřitelné. A přitom je to tak jednoduché. Máte před sebou jednoduchou volbu s naprosto úžasným produktem, na který jsme tady měli spoustu úžasných recenzí. A myslím si, že spousta z vás, kteří s tím máte už zkušenost, tak nemůžete říct jediné špatné slovo, protože opravdu máte tady něco, co vážně funguje. No a máme tady také někoho, kdo nám k tomu možná řekne něco víc dalšího. Halo, halo, slyšíme se?
1: Ano, ano, slyšíme se.
0: Krásné ráno, já vás vítám ve studiu. S kým pak hovořím? Stačí mi křestní jméno?
1: Alena.
0: Tak, paní Alenko, vy jste momentálně teď se mnou v živém vysílání a já bych vás ráda poprosila, kdybyste našim divákům řekla, jakou máte zkušenost s naším multikolagenem. Tak, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se.
0: Tak, můžu vás poprosit, jakou máte zkušenost s naším multikolagenem, abyste našim divákům řekla?
1: Ano, slyšíme se.
0: Tak ale do telefonu povídejte.
1: Ano, ano. No, paní Pavlinko, já jsem šťastná, že to vůbec vyrábíte a vyrábí a že to, vy to prodáváte. Já už mám teďka třetí balení za, já vždycky po půl roce si beru ty tři. Mm-hmm. Jo, a já když to užívám, tak po půl roce už cítím takový jako drásání v tom levém kloubu, tak hned to už koukám, kdy to budete dávat, koupím si zase tři a celý to vyberu. A teďka už mám jako zase na ten podzim, ten už mám, jsem začala plný krabici. A až ji doberu, tak budu mít zase půl roku, ale zapot zase na to, já už si to, až uvidím, že už mi ho ubývá, tak si koupím, i když mi to nebudou ty klouby bolet, už si koupím, abych měla do rezervy. Věřte tomu, protože já běhám, tuto mě vůbec nic není.
0: Tak to je úžasný.
1: Mně je 80 a já lítám, kam se zabe moje dcera.
0: Tak to je naprosto úžasný. Já jsem nesmírně ráda, že vám multikolagen právě takhle krásně pomáhá. Nicméně, paní Alenko, zůstaňte dneska s námi, protože já tady mám opravdu něco speciálního dnes připravené, co tady ještě nikdy nebylo a možná, že tahle zásoba vás opravdu přesvědčí a překvapí. Já vám moc děkuju za tyhle ty krásné slova, přeju vám do budoucna spoustu zdravíčka a běhání. Tak, přátelé, já už asi nebudu déle zdržovat, protože už to stejně díl nevydržím, protože jako klasická ženská tajemství moc dlouho udržet nejde. Takže mám tady opravdu dnes něco neuvěřitelného. Cena za jedno balení je stále stejná. Vy jste byli zvyklí, že jsem vždy přinesla nějakou speciální akci, že pokud si zakoupíte dvě, dostanete ode mne jedno balení jako dárek, ne dnes. Protože dnes, tím, že se blíží tedy opravdu mezinárodní celosvětový den ohledně artritidy, tak já dnes udělám také něco velmi speciálního. Pokud si zakoupíte dvě balení multikolagenu, takže ne jedno, ale dvě vám dám jako dárek. Takže to si myslím, že je naprosto neuvěřitelná nabídka, takže čtyři balení za cenu dvou. A pozor, stále nekončíme, protože já tady mám ještě jako takový malý dárek tento úžasný shaker, ve kterém vám za chvilinku připravím samozřejmě multikolagen, abyste viděli, jak jednoduchá je příprava, jak se nemusíte ničeho bát, takže můžeme v podstatě jít na to. Co se týká multikolagenu, tak já ho užívám každé ráno, takže poprosím našeho pana kameramana, aby nám tady zaměřil. Takže podívejte se, úplně jednoduchý shaker. Takže v podstatě já užívám svůj multikolagen opravdu ráno. Stačí voda, do které si v podstatě dáme denní dávku našeho multikolagenu, což je tedy jedna odměrka, takže toto opravdu stačí na denní dávku. A protože tento úžasný shaker dostanete také jako dáreček, tak je to naprosto skvělá záležitost, protože opravdu stačí dvakrát, třikrát promíchat a v podstatě multikolagen je připraven k podávání. Takže přátelé, takhle jednoduše si můžete připravit vaši denní dávku multikolagenu i vy. A to si myslím, že je naprosto úžasná záležitost. A hlavně, co se týká této speciální nabídky, pokud ještě nemáte doma multikolagen, určitě využijte. Pokud máte a rozhodovali jste se, že byste doplnili zásoby, využijte. A pokud jste už zásoby doplnili, tak já si myslím, že v tomto případě se klidně můžete předzásobit, protože takhle speciální akce tady opravdu nebyla a nebude. Je to díky tomu, že se právě 12. října blíží den, kdy tedy celosvětově se připomíná tento problém s klouby s artritidou. A samozřejmě tím, že já tedy toho 12. října tady nebudu, tak jsme se rozhodli, že vám to přineseme trošičku dříve, aby všichni opravdu mohli získat to nejlepší, co pro své klouby získat můžete. A možná bychom mohli zmínit ještě takový vedlejší, nebudu říkat nežádoucí účinek, protože ten účinek je velmi žádoucí, ale vedlejší účinek našeho multikolagenu, který samozřejmě je úžasný právě na ty klouby. Nicméně jeho vedlejší účinek je blahodárný na naši pokožku. Takže pokud režie nám může ukázat nádherné ukázky toho, jak skvěle dokáže vyhladit naši pleť, tak si myslím, že budete velmi mile překvapeni. Protože právě i multikolagen nám může pomoci s těmito jemnými vrázkami kolem očí, já jim říkám vrázky smíchu tedy, ale opravdu ty velmi jemné je schopen vyhladit a ty hlubší tak v podstatě udělá tak, že nejsou tak hluboké. Takže opravdu a při dlouhodobějším užívání, tak opravdu ta pleť je pozitivně krásně hladká. V podstatě já ani nepoužívám žádné krémy proti stárnutí, nic takového. Mě to tak nějak to jde mimo mě. Ale musím říct, že opravdu ty účinky na pleť a nejenom na obličej, ale celkově na pokožku jsou úžasné, co se týká multikolagenu. Takže určitě, určitě doporučuji sama za sebe i. Tak a máme tady ještě někoho dalšího. Halo, halo, slyšíme se?
2: Ano.
0: Dobré ráno, já vás zdravím v živém vysílání. S kým pak hovořím? Stačí mi křestní jméno?
2: Láďa.
0: Láďa, tak pane Láďo, vy máte nějakou zkušenost s naším multikolagenem?
2: Ano.
0: Tak já bych vás velice ráda poprosila, kdybyste našim divákům řekli, jaká ta zkušenost je.
2: Bolelo mě rameno, tak jsem chodil na obstřiky a i na rehabilitaci, nic nepomohlo. A až manželka potom objednala multikolagen, tak teprve potom mě to přestalo bolet.
0: Aha, a vy jste měl nějaký úraz nebo...
2: Od té doby mám klid, rameno je v pořádku. Jinak jsem nemohl dát ani ruku dozadu. Při oblíkání a nebo při spaní jsem nemohl ležet na boku a teď je to všechno v pořádku.
0: Takže díky multikolagenu máte po problémech, dá se říct.
2: No, takže za sebe, spokojenej jsem.
0: Pane Ladislave, za sebe vy jste to doporučili ostatním, aby vyzkoušeli, aby oni do toho šli?
2: Ano.
0: Já vám nesmírně děkuji a jsem opravdu moc, moc ráda, že vám multikolagen takhle pomohl a doufám, že i do budoucna budete bez jakýchkoliv problémů. No, takže přátelé, já musím říct, že pouze dnes tedy máme k dispozici tuto neuvěřitelnou nabídku. Takže pokud se rozhodnete, teď v tuto chvíli máte šanci získat toto celé balení za neuvěřitelnou cenu. A to pouze dnes v tuto chvíli. Máte 23 možností. Takže přátelé, pokud jste se ještě nerozhodli, nebo jste se rozhodovali, že teda další vysílání, až uvidíte multikolagen, tak si zakoupíte jedno balení na zkoušku. Přátelé, zapomeňte na to, protože teď, pokud využijete tuhletu speciální šanci, speciální nabídku, která je tady právě pouze jednou za rok, a to díky tomu, že se tady blíží celosvětový den, kde si připomínáme artritidu, protože je opravdu po celém světě postiženo miliony lidí a opravdu problémy s klouby a bolesti jsou velmi nepříjemné. Dokáží nám znepříjemnit celý den a problém je i ten, že pokud nás trápí už dlouhodobá chronická bolest, tak se to může odrazit i na naší psychice, kdy tedy můžeme začít trpět depresemi a mohou se k tomu přidat opravdu další a další zdravotní problémy, kdy tedy naše nálada také dost ovlivňuje stav naší imunity, kdy tedy pokud se opravdu nebudeme cítit dobře, tak o to náchylnější budeme. Nesmíme také zapomínat to, že multikolagen obsahuje také 990 mg vitamínu C, což je opravdu velmi dobré na posílení imunitního systému jako takového. Takže opravdu je to komplexní, úžasná výživa pro naše klouby, pro naše chrupavky. A já doufám, že v tuto chvíli už nikdo nepochybuje o tom, že by multikolagen z naší řady Multilady měl takové úžasné účinky, protože on je prostě má. Vyzkoušejte sami posledních 21 možností a pokud se tedy rozhodnete zakoupit dvě balení multikolagenu, neobdržíte ode mne pouze jeden jako dárek, ale dnes speciální den, speciální nabídka, obdržíte další dva jako dárek a speciální shaker. Takže pouze dnes, pouze v tomto vysílání a jen pro vás. Pospěšte si, protože bohužel toho času už nemáme příliš do konce vysílání a nehledě na to, máme tady posledních 18 možností. Přátelé, já nechci být nějak úplně, že bych na vás chtěla vyloženě tlačit, víte, že to nemám ráda. Raději tedy bych byla, kdybyste se rozhodli sami svobodně, Nicméně tato úžasná nabídka, ta se prostě nemůže odmítnout. A připomeňme si, proč je multikolagen jiný a v čem je jiný oproti ostatním doplňkům na bázi kolagenu. Jeho vysoká míra účinnosti je právě proto, protože byl původně vyvinutý pro profesionální sportovce. Jaký je rozdíl mezi námi a profesionálními sportovci, jsem vám už vysvětlovala. Přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci kůže, chrupavky a dásní. Poskytuje 990 mg vitamínu C, což je opravdu denní dávka pro maximalizaci absorpce kolagenu a samozřejmě zároveň posilujete imunitní systém. Obsahuje mimo jiné ale také další dávky a skvělé kloubní výživy, jako je MSM, glukosamin sulfát a chondroitin sulfát. Takže v tuto chvíli vy máte před sebou komplexní úžasnou výživu pro vaše klouby, pro vaše chrupavky a jako bonus, jako velmi příjemný bonus, je naše pleť. Nebudu říkat jenom dámy, protože i pánové dnes dbají na to, aby nevypadali starší. A musím říci, že bohužel dříve, třeba když porovnáte naše babičky a prababičky, tak bohužel naše pleť, já bych řekla, že stárne daleko rychleji. A je to právě vlivem doby, ve které žijeme. Doby plné chemie, plné smogu. A to prostě naše pokožka velmi špatně snáší. Takže dnes je bohužel vidět, kdy i velmi mladí lidé mají opravdu už hluboké vrásky. A vy tím můžete samozřejmě i tento problém zlikvidovat. Posledních 11 možností, přátelé, pospěšte si, protože to tady ještě nikdy nebylo. A pokud se budete těšit, kdy to tady bude zase příště, tak si zase počkejte do dalšího roku. Bohužel, je mi líto, takže v tuto chvíli, pokud nevyužijete tuhletu nabídku, budete muset zase celý rok počkat, až byste získali opět 4 balení za cenu 2. Neuvěřitelné, opravdu neuvěřitelné. A nezapomeňte, že také malý dárek v podobě shakeru, ano, někdo by si mohl říct, k čemu. Přátelé, příprava multikolagenu v shakeru je tak jednoduchá, že to zvládne naprosto každý. Nemusíte kmidlat vidličkou nebo lžičkou nebo různými míchátky. Tohle je během 2-3 vteřin připravené k vypití a k tomu, aby pomohli vašim kloubům. Takže opravdu já si myslím, že nejen dnes, ale když to vezmeme zpětně, měli jsme tady spoustu uživatelů, spoustu recenzí. Slyšeli jste někdy jediné negativum ohledně multikolagenu? Já nikdy a od nikoho. Každý nadšený, každý opravdu má jen a jen pozitivní výsledky, pozitivní zkušenost. A to si myslím, že už za něco opravdu svědčí, že to svědčí o tom, že tady je produkt, který opravdu konečně funguje. Takže vyzkoušejte to i vy, pokud vás trápí různé problémy, co se týká pohybového aparátu. Je to opravdu skvělá prevence a já si myslím, že prevence je opravdu slovo, které by mělo být tesané do kamene, protože díky prevenci my se můžeme chránit před různými zdravotními problémy. A teď nebudu mluvit pouze o problémech s našimi klouby, teď samozřejmě hovořím celkově, takže opravdu prevence je velmi důležitá. A pakliže je jasně dané, že mezi 20. a 60. rokem se produkce kolagenu snižuje, tak si myslím, že měli byste opravdu na tu prevenci dbát. Takže si připomeňme, proč dnes je tady tato speciální nabídka. Je tady právě proto, protože se blíží 12. října, bude celosvětový den artritidy. A to právě proto máme tady tuto speciální nabídku, protože by se mělo v tomto čase se povětšinou celosvětově znovu velmi často hovoří právě o artritidě, protože na celém světě je postiženo miliony lidí. Miliony lidí jsou postiženy právě tímto bolestivým onemocněním, kdy opravdu život s bolestí, s častými záněty kloubu a opravdu s omezenou pohyblivostí je velmi nepříjemný. A my jsme si řekli, že bychom se mohli do tohoto projektu zapojit také. A zapojili jsme se právě tím, že jsme vám poskytli a v podstatě dvojnásobek toho, co obvykle. Takže určitě využijte tuto speciální nabídku, protože myslím si, že být opatrný před tímto onemocněním je na místě. Možná, že pokud máte v rodině někoho, kdo právě třeba s artritidou se potýká a vidíte na něm, jak velmi, velmi obtížné je pohybovat se, vidíte, jak ho každý pohyb bolí, vidíte, jak neustále užívá nějaké tabletky proti zánětům, proti bolestem. A chcete jít touhle cestou? Chcete být ve věku, kdy už si můžete užívat volného času a vnoučat? Chcete být omezeni na pohybu? A nebo si ten život chcete opravdu užít tak, jak je? Přátelé, já si myslím, že je to naprosto jednoduchá volba, co se týká našeho zdraví. A já si myslím, že právě co se týká našeho zdraví, tak poslední pár měsíců nám ukázalo velmi dobře, jak velmi opatrní bychom na své zdraví měli být. A jak bychom neměli čekat na poslední chvíli. A jak opravdu ta prevence je velmi důležitá. Takže myslete na to i teď. Neodkládejte, máte posledních pět speciálních balíčků. Takže kdo? Kdo ještě se chce rozhodnout a zakoupit, má šanci. Samozřejmě je to pouze do vyprodání zásob, takže v tuto chvíli, přátelé, myslím si, že ti, kteří už nakoupili tuto jedinečnou šanci, tento speciální balíček, který tady ještě nikdy nebyl a bude tady zase až za rok, tak má opravdu velké štěstí. A bohužel musím oznámit, že už pouze 4 z vás budou mít tuto šanci. Pouze 4 z vás. Takže pokud se ještě tady 4 z vás rozhodnou, vy ostatní bohužel o tuto speciální nabídku přijdete. Můžete samozřejmě zakoupit byť jedno balení, a s tím já nemám problém. Ale pokud chcete tuhle za neuvěřitelnou cenu, máte poslední 4 možnosti. 4 možnosti. Takže i vy můžete samozřejmě se zapojit do tohoto projektu v boji proti artritidě, protože pokud by se to mělo týkat i vás, tak já si myslím, že opravdu v tu chvíli už je zbytečné a příliš pozdě. A pokud tomu můžete předejít, tak jedině přírodní a přirozenou cestou, která je přirozená naprosto pro naše tělo, protože kolagen naše tělo tvoří samo. Takže vy mu nedáváte nic, co by neznal. Vy mu jenom vracíte to, co postupem času ztrácí. Takže opravdu tady se nemusíte bát nějakého nežádoucího účinku. Jediný žádoucí vedlejší účinek je tedy na naší pokožce a to si myslím, že je velmi žádoucí účinek. Takže poslední 3, přátelé, máme tady kritickou 3. Takže možná, že se říká do třetice všeho dobrého a zlého. Já být vámi, tak opravdu třeba já bych se asi rozhodla jinak, než koupit pouze jedno to speciální balení, ale já bych třeba koupila víc, protože za tuto neuvěřitelnou částku je to opravdu neskutečná nabídka. Takže každý, připomínám, každý, kdo zakoupí 2 balení multikolagenu dnes, protože je tady speciální, blíží se 12. října, budeme mít celosvětový den artritidy, tak pouze dnes, pouze v tuto chvíli nabízím další 2 balení jako dárek a k ním ještě speciální shaker, který samozřejmě vám ulehčí práci a přípravu, ačkoliv ona příprava našeho multikolagenu je i tak vesměs jednoduchá, nicméně budete to mít za 2-3 vteřinky hotové a připravené k vypití. Takže pospěšte, máme tady poslední okamžiky dnešního pořadu a poslední 3 možnosti. Takže kdo z vás ještě? Já doufám, že třeba příště se tady uslyšíme a právě s vámi, kteří jste se rozhodli zakoupit toto speciální balení a možná se rozhodnete právě proto dnes, protože třeba 2 balení vyzkoušíte vy, 2 balení a vaše drahá polovička a uvidíte sami, jak opravdu tento skvělý doplněk na vaše klouby, na vaše chrupavky funguje. A přátelé, dostávám opravdu informace, že tady jsou poslední 2 možnosti. poslední dvě. Takže teď už opravdu žerty stranou, protože tato speciální nabídka je tady pouze dnes a v tuto chvíli v tomto vysílání. Pokud chcete, máte ještě dvě možnosti získat a zapojit se tak společně s námi do boje proti artritidě. Takže za pohyb bez bolesti a za spokojený život. Já si myslím, že to je opravdu to, co by měl chtít každý. Takže přátelé, pospěšte si poslední chvilinky našeho pořadu a poslední dvě možnosti. Pokud se teď někdo rozhodne, tak já se obávám, že budeme mít problém, protože tady může zbýt pouze jedna jediná. A tam už to bude opravdu kdo z koho. Takže zabojujte o tuto nádhernou nabídku, protože opravdu může být dnes právě vaše. A pokud se chystáte na příští nákup, tak vás upozorňuji, že v tomto seskupení, to znamená 2+2 jako dárek a ještě k tomu ke všemu shaker, tak na to si počkáte zase až za rok. Takže pokud nechcete čekat rok, pokud nechcete zase ztratit rok, tak se rozhodněte právě teď. Takže určitě, co se týká a předcházení a zdravotních problémů a prevence jako takové, to si myslím, že je to nejdůležitější. A v podstatě dá se říct to nejjednodušší, co můžeme udělat. Je to takový jednoduchý základ, nikomu to neublíží a naopak chráníte sami sebe. Máme bohužel ale poslední 3 minutky z celého dnešního vysílání, takže je mi líto, ale budou se muset rozeběhnout a už se také rozeběhli. No a vy ještě stále máte šanci získat poslední dvě možnosti. Já vím, že přemýšlíte, mám, nemám, zkusit, neskusit, mám si počkat. Přátelé, takovouhle speciální nabídku opravdu nečekejte. Nečekejte, protože takovouhle krásnou nabídku vám zase přinesu až za rok. Takže to byste se načekali ještě hodně dlouho. A co se všechno může stát za rok? Já si myslím, že je zbytečné čekat. Víte, co se říká? Také máme takové krásné rčení. Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. A já si přesně myslím, že to se hodí zrovna v tuto chvíli, protože pokud se chcete rozhodnout dnes, rozhodněte se. Pokud se chcete rozhodnout zítra, pozítří, může být příliš pozdě na to rozhodnutí. Takže jeden z vás ještě se může zapojit k nákupu a samozřejmě pokud se rozhodnete na příště, tak ano, víte, že vám vždy nosím nějaké speciální nabídky, kdy tedy pokud zakoupíte dvě, dostanete třeba ode mne jeden jako dárek nebo shaker a tak dále, ale určitě ne dvě balení a určitě ne shaker k tomu. Takže toto je opravdu nabídka století, dá se říct. A pokud se nerozhodnete ještě v tuto chvíli, tak samozřejmě mi to bude mrzet, nicméně nutit vás do toho nebudu. Já si ale myslím, že pozitivní recenze a v podstatě poznatky těch, kteří už s multikolagenem zkušenost mají a když jste tady slyšeli z jejich úst, jak v čem všem jim to pomohlo, jak jim to zlepšilo pohyblivost a jak jim přestaly problémy s bolestmi kloubu a to všechno. Já si myslím, že už to je ukázka toho, že to opravdu skvěle funguje. A já sama za sebe mohu říct, že ano, sama mám problémy s páteří, s klouby, takže díky sportu, takže za mě multikolagen naprostá špička mezi doplňky a jako úžasný bonus je krásná pleť. Ale vy máte posledních 40 vteřin, přátelé, do konce vysílání. Je to neuvěřitelné, že tady stále ještě jsou dvě poslední možnosti. Je to opravdu neuvěřitelné, takže využijte, rychle zaregistrujte, zarezervujte, protože po skončení budete mít opravdu ještě pár okamžiků, kdy tedy budete moct, pakliže tady jedno nebo dvě tedy balení zbyde, doobjednat. Ale my jsme takřka na konci celého pořadu, takže samozřejmě já těm, kteří se rozhodli zakoupit tuto speciální nabídku, nesmírně gratuluji, protože jste udělali opravdu dobře a v podstatě jste se zapojili a podpořili jste tímto nákupem, jste podpořili i samozřejmě tento boj právě proti artritidě. No a já vám děkuji za pozornost a příště opět na viděnou. Mějte se.
3: Ale pojďme si přivítat naši velkou novinku. Shilajit ve formě

stárne a stráci svoji efektivitu. Takže telo se regeneruje pomaleji, síla, energie a zdraví pomalu upadají. A to vede k viditelným známkám, jako jsou vrásky, snížená fyzická zdatnost a také k vyšší náchylnosti k nemocem. No a tady vidíme, že nejenom, že tedy energii ztrácíme, ale taktéž plodnost a sexuální touha s věkem klesají. A samozřejmě u mužů je to testosteron, který jde tedy směrem dolů, a u žen jsou to estrogeny, kde ty hladiny se v určitém roce, tedy po určitém roku života, začínají velmi rychle snižovat. Před více než 4000 lety ve starověku lidé ovšem učinili pozoruhodné objevy. No a předpokládá se, že dávní lovci a sběrači v Himaláji objevili šilažit díky tomu, že pozorovali, co dělají bílé opice. Ty konzumovali tmavou látku ze skalních rozsedlin a díky tomu poté vykazovali obrovské množství energie a dokonce i dlouhověkost. No a co to vlastně šilažit je? Šilažit je černohnědá pryskyřice bohatá na živiny, která se v tradiční medicíně v ajurvédě napříč Asií, zejména v Himaláji a Tibetu, používá více než 4000 let. Je známá pod názvem elixír života a vzniká po staletí rozkladem rostlinného materiálu. Proslavil se zejména schopností zvyšovat energii, posilovat kognitivní funkce a léčit četné neduhy. Je považován za silný omlazující prostředek. Je zmíněn i ve starověkých textech a existují dokonce legendy o jogínech, kteří ji užívali pro sílu, vitalitu a dlouhověkost. Existují různé formy šilažitu, buď surový šilažit, právě nebo prášek, či tekutina, anebo právě pryskyřice. Kyselina fulvová je klíčovou složkou šilažitu. Je totiž velmi bohatý na antioxidanty, pomáhá skvěle transportovat minerály a živiny do buněk a podporuje detoxikaci organismu vázáním toxinů. Obsahuje životně důležité minerály a stopové prvky pro tělo. Zdravotní přínosy šilažitu. Má významnou antioxidační vlastnost, podporuje vyváženou funkci imunitního systému, podporuje ale i mentální a kognitivní funkce a pomáhá udržovat sílu kostí a zdraví kloubů. Má fantastický omlazující účinek a dokonce podporuje i mužské a ženské sexuální funkce. Může podporovat zdraví mozku tím, že snižuje oxidační stres a záněty v mozku. Pomáhá zlepšovat paměť, soustředění a duševní jasnost, pravděpodobně díky podpoře produkce mitochondriální energie v mozkových buňkách. Má také antioxidační vlastnosti, které pomáhají chránit buňky před poškozením způsobeným oxidačním stresem a stárnutím. Tím, že podporuje regeneraci, vytrvalost a procesy obnovy buněk, je tradičně spojován se zlepšením energie, s výdrží a s celkovou pohodou. Šilažit může podporovat i zdraví kostí a kloubů, a to díky tomu, že má vysoký obsah minerálů, včetně vápníku, hořčíku a stopových prvků, které jsou důležité pro pevnost kostí. Obsažená kyselina fulvová navíc pomáhá snižovat záněty v těle, které přispívají k opotřebování a bolestem kloubů. No a jak to vypadá, když šilažit užíváte právě po dobu 35 dnů? Tak dochází k nárůstu testosteronu. Spermatogeneze je taktéž zlepšena. Dochází k většímu přívalu sexuální energie a taktéž u žen i mužů se zlepšuje tedy plodnost. Samozřejmě je důležité zmínit, že kdo třeba trpí na nějaké vysoké tlaky či podobné, tak by se měli ještě před užíváním poradit s lékařem. Odborníci doporučují konzultaci. No a tady už vidíte celou rodinu šilažitů. Je to v podstatě tradiční moudrost, která je spojena s moderním výzkumem. A my si tu dnes naprosto poprvé představíme právě tu pryskyřici v té krémové pastě. No a co je ještě důležité říci, právě testování indexu těžkých kovů. To musí každý šilažit, který má být nabízen tedy publiku, musí projít. Protože aby tedy bylo jistota, že je naprosto čistý, že neobsahuje žádné závadné kovy. Takže samozřejmě my jsme podstoupili ty testy na těžké kovy a nemá v sobě žádné olovo, žádný arsen, žádnou tuť, žádné kadmium. Takže testy opravdu prošel velice

Dobře. A tady už vidíte, co si dnes nabídneme. Bude to originální šilažit, ta pryskyřice 800 mg. Je to čistá přírodní minerální pryskyřice z vysokohorských oblastí. Tradičně se používá k podpoře energie, výdrže a čistkové vitality. A jak se používá? Budete tam k tomu mít takovou lžičku, naberete si množství o velikosti hrášku a buď tedy rovnou spolknete a zapijete, anebo si ji rozpustíte v teplé vodě, v čaji nebo v mléce. A užívá se to jednou či dvakrát denně. Kapsle, ty jsme tady měli v podstatě minule, to je praktická forma, která obsahuje čištění extrakt z šilažitu. Ale dnes si budeme nabízet právě tu pryskyřici právě v té formě krémové pasty. No a tady už máme i recenze. Jedna naše zákaznice říká, že vyzkoušela podobné produkty a nedosáhla požadovaných výsledků. Nyní produkt používá 5 měsíců a chce říci, že má první výsledek. Cítí se lépe. Dříve jí trápily skvrny na určitých částech těla a teď je jich mnohem méně. Postupně začíná cítit své nové tělo. Uvidí, jak to půjde dál, ale zatím je velmi spokojená. Další zákaznice si všimla úžasného zlepšení svého celkového zdraví. Po použití tohoto produktu nikdy by jí nenapadlo, že její celkové zdraví po něm může být tak skvělé. Pokud váháte, vyzkoušejte bez obav, doporučuje. No a pak zde máme taktéž od dalšího zákazníka, který vyzkoušel všechno mocné a nic se neblížilo právě síle tohoto produktu. Okamžitě lépe spal, měl mnohem více energie a po ránu se necítil jako dřevo. No a je to skutečně laboratorně prokazatelná absence těžkých kovů, takže jsou to čisté produkty. Nestrácejte čas s jinými. A další uvádí, že tento doplněk šilažit používá už několik týdnů a opravdu cítí rozdíl. Má zvýšenou hladinu energie a během dne je soustředěnější. Takže, milé dámy, vážení pánové, to je ono. Veliká novinka a v podstatě celosvětový hit, který si tu dnes představíme přesně v té formě pryskyřice, té tekuté pryskyřice, která tedy v sobě má velké bohatství minerálů. Senzační novinka, kdy právě ten šilažit je opravdu přírodní zázrak, o kterém se mluvilo už dávné, dávné věky. Šilažit je jedna z nejzajímavějších látek, kterou nám příroda nadělila. Něco, co opravdu si využívali už dávné civilizace. A co teď se stává velikým hitem díky kompletnímu prozkoumání od vědců, přichází se na to, jak je to pro tělo důležité, jak tedy skvělé to je, když chceme zase cítit více energie. Tak přesně v takovéto chvíli bychom se měli zaměřit na něco přírodního, co je vyzkoumané, že dodá našemu tělu právě to, co potřebuje. No a pojďme se podívat, jak tedy tato novinka vypadá. Já vám ji i otevřu, abyste měli jenom představu. Ona je krásně zabalená, ale já jsem vám to rozdělala, abyste měli i představu, jak to tedy vypadá. Je to přesně taková to tekutá forma té pryskyřice. No a každý bude mít v balení lžičku, takovou to lžičku. A tady na té lžičce vidíte dokonce i dávkování. 300 mg a nebo 600 mg. Takže doporučuje se buď toto rozdělit na dvakrát, ráno si nabrat 300 mg a večer znova, anebo kdo chce využít většího toho přívalu energie, může nabrat 600 mg naraz. Takže tak jenom vždy naberete na tu lžičku právě tady tuto pryskyřici. No a pojďme se tady podívat, co pro vás můžeme udělat, moji milí televizní diváci. Už teď je tu fantastická částka za originální himalajskou pryskyřici z Shilajit. Máme tu zaváděcích 50 nabídek a můžete být naprosto první v České a Slovenské republice, kdo si tento zázrak přírody pořídí. Pojďme se podívat, jak pak to dopadne. No a to je famózní zaváděcí cena. Jenom a pouze... Ale... Tak počkejte, dnes to nebude platit. Dnes to je senzační novinka. Je to tu poprvé. No, tak to je krása. To je nádhera. Přátelé, vy si platíte jenom a pouze 506 korun.

jedno a za tři momenty si oficiálně otevřeme linky, abyste mohli vyzkoušet sílu šilačitu. Dva momentíky nás oddělují od otevření linek. A teď už jenom jediný moment, kdy startujeme právě nyní. Takže určitě se rozmýšlejte. Je to vynikající akce. Rostlinná pryskyřice. Je to něco výjimečného. Ta pryskyřice vzniká po staletí rozkladem rostlinných a mikrobiálních zbytků v horských puklinách. Právě my tady máme tu originální himalajskou. No a vzhledově vypadá velmi hustě, velice tedy taková černohnědá látka, velmi specifická. A tuto právě nabíráte tou přiloženou lžičkou, kde máte naznačeno i to dávkování. A právě ta pryskyřice obsahuje přes 80 minerálů v iontové formě a vysoké množství kyseliny fulvové a huminové. Vynikající benefity, které jsou v ajurvédské medicíně známy už tisíce let a moderní věda potvrzuje několik klíčových oblastí. Právě je to takový raketový pohoň pro naše buňky, skvělá energie. Kyselina fulvová pomáhá přenášet minerály přímo do buněk a podporuje funkci mitochondrií. Výsledkem toho je snížení chronické únavy a pocit přirozené energie. No a další tedy v aspekt je hormonální rovnováha a testosteron. Studie naznačují, že pravidelné užívání může perfektně zvýšit hladinu volného testosteronu a zlepšit tedy i kvalitu sexuálního života. No a přátelé, ale my jsme pro vás nachystali i jednu prémiovou nabídku. Takže, protože pokud si zakoupíte dva balíčky šilačitu, tak si představte, když si pořídíte dva balíčky, tak třetí balíček od nás získáte jako dárek. Takže v podstatě za 1012 korun budete mít rovnou tři balíčky. Tohle je prémiová šance. Takže každý, kdo si zakoupí, zarezervuje dva balíčky, tak třetí balíček má od nás jako dárek. To si myslím, že je fantastické. No a právě různé výzkumy ukazují, že kyselina fulvová je taktéž velice dobře působící i na mozek a paměť a soustředění. Také je to skvělý typ detoxikace a perfektně posiluje imunitu. Působí jako silný antioxidant a velice protizánětlivá látka. Pomáhá tělu zbavovat se těžkých kovů a posiluje náš imunitní systém. No a samozřejmě není šilačit jako šilačit. Na trhu existuje spousta levných náhrad, přátelé. Co je opravdu důležité je, že nejlepší a nejčistší je pryskyřice, právě ta forma, která je opravdu výjimečná. Stačí malé množství velikosti hrášku, a to právě 300 až 600 mg denně. No a nejlépe se používá tak, že ji rozmícháte, rozpustíte ve vodě, ale nesmíte vyvařící, to by vám zničilo ty složky, které se tam nachází. No a určitě si musíte dávat pozor na to, aby neobsahoval žádné toxiny. Takže by měl samozřejmě mít certifikáty, měl by projít testy jako náš šilačit. Ten prošel veškerými testy takzvaně na jedničku. Žádné těžké kovy se v něm nenachází. No a je to výborná možnost, pokud hledáte přírodní způsob, jak v podstatě podpořit energii a také mentální jasnost, tak šilačit je skvělý pomocník. No a samozřejmě investovat do té kvalitní testované pryskyřice, jako v tomto případě. Šilačit v podobě pryskyřice je ta nejčistší a nejúčinnější forma, jakou můžete sehnat. Je to taková hustá, lepkavá hmota, která připomíná velmi hustou melasu. No a právě má minimální zpracování. Neprošla procesem sušení,
A v takovém případě všechno je v ní zachované jako právě v té čisté formě, která vytéká z těch skal v Himalájích. V této formě jsou minerály a kyselina fulvová v nejpřirozenějším stavu, což tělu umožňuje okamžitý transport do buněk. No a právě tato pryskyřice je opravdu populární po celém světě. Využijte si i ten prémiový balíček. Tam dokonce každý, kdo si pořídí dva, tak určitě ještě i ten třetí máte od nás jako dárek. Každopádně ti, kteří jste s námi nebyli od začátku, tak pojďme si ukázat ještě některé důležité věci právě z prezentace. V takovémto případě kyselina a fulvová je velice důležitou klíčovou složkou šilažitu. Je velmi bohatý na antioxidanty, pomáhá transportovat minerály a živiny do našich buněk a perfektně podporuje detoxikaci vázáním toxinů a má vynikající zdravotní přínosy. Má významné antioxidační vlastnosti, podporuje vyváženou funkci imunitního systému, podporuje mentální a kognitivní funkce, pomáhá udržovat sílu kostí a zdraví kloubů a má taktéž velký omlazující účinek. Podporuje také mužské a ženské sexuální funkce. Takže je to vynikající druh doplňku stravy, přátelé. Mám z toho velikou radost, že tu naprosto poprvé máme možnost tedy získat i tu pryskyřici. Účinky na zdraví. Může podporovat zdraví mozku tím, že snižuje oxidační stres a záněty v mozku. Pomáhá zlepšovat paměť, soustředění a duševní jasnost. Má také antioxidační vlastnosti, které pomáhají chránit buňky před oxidačním stresem. Takže opravdu, pokud cítíte, že nemáte dostatek energie, že byste potřebovali nějakou vzpruhu a podporu, tak určitě vyzkoušejte tuhle novinku. Je to jedinečná šance. Nevím, kdy to bude příště a množství nám velice klesá. Už jenom 24 možností se tu nachází. Je to úžasná možnost. No a přátelé, samozřejmě v každém tom balení získáváte i tuto lžičku, kde máte naznačeno právě, jaké velké množství nabrat té pryskyřice. Buď 300 mg a to jednou ráno, jednou večer, anebo rovnou si můžete dát 600 mg. Takže to je doporučené dávkování. A klidně tak toto lžičkou rozmíchat v teplé vodě, ale ne horké, to by zničilo ty živiny. A nebo rovnou spolknout a zapít, jak vám to bude příjemnější, jak se vám to bude lépe právě konzumovat. No a tak toto vypadá, abyste tady měli představu. Je to přesně ta čistá pryskyřice z těch himalajských oblastí. Takže něco, co v podstatě v ajurvédě už je známo dlouhé tisíce let, ale co teď se dostává velmi do popředí díky svým skvělým vlastnostem, které jsou prozkoumané právě různými testy a podobnými. Má antioxidační vlastnosti a taktéž perfektně regeneruje, podporuje vytrvalost a proces obnovy buněk a je tradičně spojován se zlepšením energie. Takže jsem velice ráda, že dnes je ten den, kdy tu máme tuto velkou novinku. A určitě doporučuji ten prémiový balíček, protože pokud zakoupíte 2 balení, tak 3. balení od nás máte jako dárek. Můžete se podělit se svými blízkými, můžete to mít jako vy do zásoby, protože je to obrovská hitová novinka. Po celém světě šilažit je teď mezi těmi nejzajímavějšími produkty na podporu energie, na podporu i duševního zdraví. V podstatě něco skvělého, co se tu nachází právě nyní. 19 posledních nabídek, jaké tu máme. Tak určitě nezaváhejte, zúčastněte se a získejte si tuto fantastickou nabídku, která je tu naprosto nová. Určitě si vyzkoušejte tuto skvělou nabídku pro podporu energie, pro podporu regenerace,
pomáhá právě při různých zánětech, ale taktéž anti-aging skvělý efekt, protože kyselina fulvová je extrémně silný antioxidant, který chrání naše buňky před stárnutím. Takže opravdu má velké množství aspektů, které přispívají k pohodlnému životu, které přispívají k tomu, že máme více energie, cítíme se dobře. No ale pozor na to, množství se nám stává kritickým. Už jenom 14 kusů. Většina zákazníků kupuje prémiový balíček, což jsme tedy velice rádi. Je to velká novinka, netřeba se obávat, je to hit po celém světě. Já věřím, že budete spokojeni, že budete nadšeni, stejně i jako zákazníci ze světa, kde už jsme slyšeli skvělé recenze a reference. No a příště to můžete být třeba zrovna vy, kdo nám ty recenze poskytne, kdo nám řekne, jak se tedy cítí po používání šilačitu. A přesně tak toto vypadá. Taková to táhnoucí se pryskyřice, kterou naberete na přiloženou lžičku, kde máte naznačeno dávkování. No a buď rovnou spolknete, zapijete, anebo rozmícháte ve vodě, či čaji, nebo mléce, ale určitě ne v horkém nápoji, abyste nepřišli o ty složky, aby ta horkost nezničila právě ty složky účinné. Je to velká senzace, je to velká revoluce právě v doplňcích stravy, v přírodních doplňcích stravy. Pomáhá při regeneraci, ale taktéž má skvělý anti-aging efekt. No a je opravdu výjimečná. Právě kvalitní šilačitová pryskyřice se při pokojové teplotě mírně táhne, jak jste viděli přesně tady na tomto videu. No a přestože stárnutí je postupný proces, během kterého naše tělo ztrácí efektivitu, ztrácí produktivitu a regeneruje se pomaleji, tak různě pak na nás působí různé tedy typy nemocí, k náchylnost k nemocem a podobné. Ale tomu všemu se dá různě předejít. A právě tohle jsou nejnovější objevy. Znovu objevený to zázrak přírody, elixír života, ne nadarmo takto nazývaný, protože opravdu obsahuje různé bohaté živiny, které se využívaly už v dávné tradiční medicíně. Takže elixír života, který vzniká po staletí rozkladem rostlinného materiálu a proslavil se schopností zvyšovat energii. No a pojďme si tady připomenout i recenze ze světa. Tady i jedna zákaznice vyzkoušela mnoho podobných produktů a nedosáhla požadovaných výsledků. Nyní ale tento náš produkt používá po 5 měsíců a chce říci, že má první výsledky. Cítí se lépe, dříve jí trápily skvrny na určitých částech těla a teď jsou viditelné mnohem méně. Postupně začíná cítit své nové tělo. Uvidí, jak to bude pokračovat dál, ale zatím je velice spokojená. No a další zákaznice, všimla jsem si úžasného zlepšení svého celkového zdraví po použití tohoto produktu. Nikdy by mě nenapadlo, že moje celkové zdraví po něm může být tak skvělé. Pokud váháte, vyzkoušejte bez obav. Dále tady zákazník uvádí, že vyzkoušel různé druhy a nic se neblížilo právě tomuto produktu. Okamžitě lépe spal, měl více energie a po ránu se necítil jako dřevo. Má také skutečné laboratorně prokazatelné absence těžkých kovů, což jsme vám tady ukazovali i v té prezentaci, takže opravdu nestrácejte s čas jinými, pořiďte si tento doplněk. A další zákazník uvádí, že tenhle doplněk Shilajit používá už několik týdnů a opravdu cítí rozdíl. Má zvýšenou hladinu energie a je během dne soustředěnější. Takže přátelé, to jsou recenze ze světa na tento produkt. No a příště to můžete být zrovna vy, kdo nám dá vaše recenze, vaše zážitky a zkušenosti s tímto produktem. My jsme tu minulý týden měli kapsle se šilačitem a už nám přišly první odezvy. Každý s tím byl velice spokojený a velmi vděčný týmu Emporia, že jsme vám to přinesli, že jsme vám to ukázali. Tak teď bych vás chtěla motivovat, abyste si zavolali právě nyní, protože náš pořad se blíží ke konci. A zbývá nám 10 možností, jaké se tu vyskytují. Takže přátelé, kdo chce vyzkoušet
tu nejčistší složku, šilači tu, což je právě tato pryskyřice, tak určitě neváhejte. Samozřejmě můžete pořídit jeden balíček za 500 korun, ale máme tu nachystaný i prémiový balíček, když zakoupíte dva šilačity, dvě balení, tak třetí balíček vám pošleme jako fantastický dárek. A to si myslím, že takováto zaváděcí akce je opravdu vynikající, je opravdu úžasná. No a uvidíte sami, jak se budete cítit právě při pravdě.

0: pravidelném konzumování tohoto druhu doplňku stravy. Používá se v podstatě už více než 4000 let a byl známý jako elixír života. Proslavil se schopností přinést našemu tělu energii. Ale přátelé, já jsem vás několikrát varovala. My se blížíme k závěru této nabídky skvělé novinky, skvělého produktu. A bohužel, přátelé, už tu máme jenom a pouze poslední 3 minutky. Ještě jednou připomínám, buď to si koupíte 2 a získáte 3. balení jako dárek od nás, anebo si pořídíte sólový balíček. Celý tým Emporia už to vyzkoušel a každý je s tím opravdu spokojen. Tohle je naprostá nutnost. Přátelé, bohužel ale tu časomíru, která se nám objevila na obrazovce, musíme odstartovat a nemůžeme už déle čekat. Takže bohužel 3 minutky se nám rozeběhly a máme tu posledních 7 šancí. Velmi doporučuji, vyzkoušejte a pak nám můžete dát své recenze, jaké zážitky, jaké právě efekty budete pozorovat, jak se budete cítit. Bohatý na kyselinu fulvovou a huminové látky, obsahuje životně důležité minerály a stopové prvky pro naše tělo. Může podporovat zdraví mozku tím, že snižuje oxidační stres a záněty, pomáhá zlepšovat paměť, soustředění a duševní jasnost, podporuje produkci mitochondriální energie právě v těch buňkách a má taktéž úžasné antioxidační vlastnosti, které pomáhají chránit naše buňky před stresem a stárnutím. Tím dochází k podpoře regenerace, vytrvalosti a taktéž procesu obnovy buněk. To je tradičně spojováno se zlepšením energie, výdrže a celkové pohody. No a dokonce šilačit taktéž podporuje zdraví kostí a kloubů, a to především díky obsahu minerálů, včetně vápníku, hořčíku a dalších stopových prvků, které jsou důležité pro pevné kosti. No a máme tu už jenom poslední 3 šance, takže už je to opravdu velmi kritické. A také se za chviličku budeme muset rozloučit. Takže já doufám, že se ještě zúčastníte, že se ještě rozhodnete, rozmyslíte a uděláte něco pro svoji energii, něco pro své tělo. Je to v podstatě takzvaně znovu obnovený poklad, protože dávní lidé už znali a věděli, jak přesně ta pryskyřice z těch himalajských oblastí funguje a velice rádi si ji využívali. Tady ovšem došlo tedy k tomu znovuobjevení díky vědě, díky výzkumům, které tedy zkoumaly právě účinky šilačitu na lidské tělo. No a dnes je tu tato originální pryskyřice z himalajských oblastí pro poslední 2 z vás. Poslední 2 z vás si mohou využít této novinky, takže snad se rozhodnete, snad se rozmyslíte. Doporučuji velmi vyzkoušet ten prémiový balíček, kde platíte jenom a pouze za 2 balení a 3. balení vám posíláme jako fantastický dárek. Takže to je opravdu vynikající možnost, jak zareagovat, jak se rozhodnout a jednat právě nyní. Nenechte to na poslední chviličku, přátelé. Udělejte si radost, dopřejte si příval energie. Udělejte něco pro své tělo. Je tu poslední jediná šance. Takže poslední možnost, jak si vyzkoušet tuto úchvatnou novinku. Gratulujeme naprosto každému, komu se to vydařilo. Ještě určitě dokončete své rezervace. Gratulujeme každému z vás a užijte si celý dnešní den. Vidíme se.
1: Já moc děkuji kolegyňce Pavle, doufám, že jste si všichni využili této úžasné nabídky na multikolagen, absolutní bestseller. Přátelé, jen samé skvělé zkušenosti, slyšeli jste konec konců naše spokojené zákaznice i jednoho pána jako zástupce, tedy vás mužů. Takže určitě můžete samozřejmě ještě tedy volat, a to až do skončení dnešního ranního pořadu. Já vás tedy vítám zpět a dámy a pánové, slibovala jsem na začátku, že i druhý produkt, který si dnes budete moci získat, naši fantastickou promo nabídku, že to bude něco velmi speciálního, tak abyste si tedy mohli prožít opravdu to nejlepší léto. A měli jste se také už příštích dnech na co těšit, přátelé. Takže v tuto chvíli na Klenot TV budete moci získat tajný parfém. Je to tak, moc se mi to líbí, protože je jasné, všechny dámy, všechny ženy potřebují svůj neviditelný klenot. Toto je z nové značkové řady luxusní parfém. Flakonka je 100 ml. No a přátelé, my nebudeme nic dalšího prozrazovat. Jenom, že to je unikátně tedy vybraný parfém, který opravdu má nejširší záběr, patří mezi nejoblíbenější vůně, jeho ingredience jsou velmi příjemné, svěží, takže vám opravdu dodají krásný pocit, a to po celý den, protože známe, že u luxusních parfémů stačí opravdu jedno ranní šplíchnutí a po celý den vás ta vůně krásně provází, její jednotlivé tedy tóny se postupně rozlévají, samozřejmě svrchní první, které si vás přitáhnou, potom se přidají tóny srdce. No a v základu úžasné tóny, které všechno spojí dohromady, a to jsou ty, které až po pár hodinách se tedy projeví. Takže to všechno zůstane, přátelé, v tajnosti, protože je krásné, že opravdu někdy takovéto dětské těšení se málo kdy už si můžeme dopřát. To bylo, když jsme byli skutečně malé holky a nevěděli jsme do poslední chvíle, kdy tedy, nebo co se objeví v té naší dárkové krabičce. Takže, přátelé, je to absolutně úžasná záležitost. No a přátelé, tajný tedy luxusní 100 ml parfém. A dnes tedy ve speciální nabídce. Protože to je tedy to, co vám můžeme prozradit. 100 ml. A je to, přátelé, parfém, který mohu doporučit skutečně dámám. No a přátelé, minimálně 100 euro, samozřejmě momentálně euro se nám pohybuje někde kolem částky 24,50, takže přátelé, kolem 2 500 korun standardní částky za luxusní parfémy 100 ml objemu. Takže přátelé, je jasné, že když jsme vám řekli, že dnes bude ve speciální nabídce, takže tento náš tajný, úžasný, luxusní parfém tedy je dámskou záležitostí, byl vytvořen pro ženy. To je další záležitost, kterou vám můžu tedy prozradit. Ale to už je všechno. Nic dalšího. Jaké ingredience, co se v něm ukrývá, to prozrazovat nebudu, ale rozhodně určitě, milé dámy, si jej zamilujete. Takže teď už zdánlivě víme vše potřebné, ale pouze dnes 100 ml luxusní parfém. No a tedy vlastně vaše osudová vůně si vybere vás, protože tato nabídka bude neodolatelná. Jo. Přátelé, dámy a pánové, tak toto jsem tedy nečekala. 199 korun. Tak to si myslím, že je opravdu nečekané, absolutně strhující. Jakékoliv rekordy jsme to pokořili. Přátelé, tak za 3 momenty se otevře naše linka 226 226 249. Už pomalu můžete předvytočit, ale ještě se nedovoláte, přátelé. Protože my jsme si přáli, abyste u toho byli všichni, abyste všichni měli stejné šance. Takže ještě 2 momenty. Ještě jedna chvilička, dámy a pánové, a startujeme právě teď. Takže teď už můžete volat, teď už si můžete volat o své tajné neviditelné klenoty. No a přátelé, 100 ml, je to tak, úžasná stylová flakonka, Ovšem, ty krásné vůně, které se v ní ukrývají, nebudeme prozrazovat, ať je to co nejnapínavější, ale já si myslím, že za 199 korun to je něco, co se vyplatí vyzkoušet a věřím, že se najdete i tací, kdo si rovnou tuto nabídku využijete i několikrát a dobře děláte, protože jak jsme to zmiňovali, opravdu běžně mezi 2-3 tisíci korunami, to jsou standardní částky, které dnes platíme opravdu za luxusní vůně a v této nabídce se skutečně přesně taková vůně tedy nachází a přátelé, je to nová tedy parfémová řada, 100 ml flakonka a přestože tedy standardní částky jsou takové, o jakých jsme tu hovořili, dnes si tuto nabídku můžete využít, ale pouze teď v tomto pondělním ráno, protože pondělky někdy bývají náročné. Co si budeme povídat? Začínáme nový týden, mnoho z vás ještě čeká, třeba dovolená je ještě daleko. Přátelé, aby jsme vás povzbudili, milé dámy, protože to je něco, co je naší součástí. My skutečně potřebujeme své neviditelné klenoty a často i naši partneři se trošinku pozastavují nad tím, kolik jsme zase za svůj parfém utratili. Podívejte se, tak to mu můžete říct. No, co tomu říkáš? Za 199 korun jsem si jej získala. Já myslím, že ho úplně odzbrojíte. To je opravdu něco nečekaného. I pro mě. Já si nenechám záměrně prozrazovat, jak to dopadne. Vůbec jsem netušila do poslední chvíle, jaká bude cena naší dnes tajné speciální promo nabídky, přátelé. A dopadlo to tedy skvěle. Fantasticky. Vy voláte a dobře děláte. A opravdu, věřte mi, je to vůně velice příjemná. Vytvořená tedy pro dámy, to je to ještě jediné, co vám můžeme prozradit a na letošní léto se vám bude senzačně hodit a protože je to 100 ml, tak vám vydrží určitě až do konce roku, ale co potom? Potom byste si museli pořizovat nový, no tak si toho využijte rovnou několikrát, přátelé, protože za 199 korun můžete klidně mít 2-3 a můžete mít také perfektní tipy na dokonalý dárek. Milí pánové, já vím, že je to tedy dámský parfém. Ale představte si, že vaší paní můžete tedy pořídit parfém, který je luxusní, je 100 ml a který získáte ne za 2000, ne za 3000, ale za 199 korun. A takto vám to budu připomínat, dokud nebudou všechny pryč, přátelé. Takže vy máte zatím možnost stále hojně využívat, opravdu jeden si zamluvit pro sebe, druhý pro dceru, třetí pro nejlepší přítelkyni. Milí pánové, vy můžete obdarovat všechny dámy v rodině. Klidně si udělejte zásobu na různé příležitosti, na různé narozeniny, svátky, nebo třeba překvapte svoji paní, protože už jste jí dlouho neudělali radost. Nejenom, že ji potěšíte samozřejmě květinou, ale ta za nějaký čas uvadne. Ale takový luxusní 100 ml parfém uvidíte, to bude radost, která ji vydrží tedy opravdu nahodně dlouho a hlavně vám bude krásně vonět. A to je pro nás také důležité, protože my si přejeme, aby pochopitelně jsme vám voněli jedinečně. No a to se vám může splnit. Luxusní parfémy, pochopitelně tam to známe všichni. Stačí opravdu jedno šplíchnutí ráno a i když je horké léto, krásně vydrží a bude vám tedy vyhovovat. A přátelé, je to tedy opravdu tajná nabídka. My jsme si přáli, aby byla naše promo nabídka dnes opravdu výjimečná, speciální, protože je pondělí. Přátelé, a slavíme, máme tu takovou opravdu malou oslavu, protože 100 ml luxusního parfému z nové značkové řady, přátelé. Jak to vidíte na vašich obrazovkách? Za 199 korun, to je absolutně snová částka, to se nemůže nikde jinde podařit. Dámy a pánové, zajděte si do nejbližší parfumérie, uvidíte, to jsou ty nablízkané poličky, přihrádky, kde právě nejnovější řady značek známých, tedy luxusních parfémů se výjímají, můžete vyzkoušet, no a vyzkoušíte, řeknete si, wow, to krásně voní. koní a šup, 2 500 korun pryč. Tak to chodí, tak to zkrátka je v dnešním světě, ale ne na Klenot TV, protože dnes tady pro vás máme opravdu naprosto něco úžasného a spousta z vás si toho využívá, jste to vy, milé dámy, ale objevili se i někteří pánové, kteří jsou velmi chytří, jdou na to, jak se říká, od lesa a vědí, že toto může být opravdu životní příležitost, která se nemusí už opakovat. Přátelé, není to náhoda, že jsou tedy horké letní dny a neviditelné klenoty jsou velice potřeba a abyste právě tedy nemuseli utrácet skutečně tisíce

přesto si ten luxus mohli dopřát, tak dnes tedy tato krásná, voněvá, opravdu tajemná příležitost pro vás. Luxusní parfém, 100 ml flakonka, všechno samozřejmě krásně vyladěno. Vůně, která byla vytvořena tedy značkou pro samozřejmě ženy, dámy. No a je to opravdu velice úžasná, svěží vůně, milé dámy. Myslím si, že velmi mnoho z vás ji opravdu oblíbí a kdyby náhodou, já si myslím, že opravdu za 199 korun stojí za to vyzkoušet a kdyby náhodou máte dokonalý dárek. To je dárek, kterým vždycky každou dámu jakéhokoliv věku potěšíte. No a samozřejmě tady si můžete opravdu teď využít této příležitosti a já doporučuji, skutečně klidně si jich zamluvte 5, protože opravdu už máte krásnou zásobu a už víte, že máte pro sebe na velmi dlouhou dobu tento parfém, protože já věřím, že vám bude skutečně vyhovovat. Zvláště teď v létě to využijete naprosto dokonale. No a některé z vás třeba je budou používat na každý den, některé si je budou šetřit na třeba nějaké zvláštní příležitosti. To je samozřejmě podle toho, každá jsme jiná, každé nám vyhovuje něco jiného. Takže pro některé z vás opravdu to bude taková ta denní svěžest, pro některé z vás třeba to bude výraznější vůně, kterou si tedy budete šetřit právě na krásné horké letní večery, až půjdete třeba tančit, nebo půjdete na romantickou večeři s partnerem, a nebo půjdete na krásné letní divadlo či nějaký krásný koncert. Takže přátelé, milé dámy, hlavně vy, protože pro vás je tento tajný parfém přichystán, pro vás byl tedy vytvořen, je to značková záležitost. Je to opravdu to nej, co jsme mohli vybrat a je 100 ml, takže vydrží na hodně, hodně dlouho. A přátelé, za 199 korun, co dnes za tuto částku získáme? Nějaký mikrovzorek parfému. A přátelé, a stejně si musíme nakonec ten velký zakoupit a utrácet za něj tisíce. Dnes tedy opravdu sen. Jako bychom se ocitli někde v pohádce, v nějakém krásném snu. Představte si, že vejdete do luxusní parfumérie a někdo vám nabídne z nové řady absolutně senzaci, hit léta za 199 korun. Co byste na to říkali? Mysleli byste si, že sníte, že se vám to jenom zdá, že je to tak. Ale přátelé, toto je realita. Toto je skutečnost tady u nás na Klenot TV. No a 226-226-249, už jenom 47 šancí, přátelé. No, tak to je tedy stále ještě velice hojná nabídka pro 47 z vás. Ještě tu na vás čeká krásně zabalen v tajné krabičce, tedy abychom nic neprozrazovali, ale právě proto tato úžasná částka, protože víme, že to není jednoduché vždycky, co se týče parfému, když k němu nemůžete přivonět, to se přes ty obrazovky nepodaří přenést, tak je to opravdu velmi těžké rozhodování. Tady to máte naprosto jednoduché, tady je to jasné, volba je jasná, odpověď je jasná, ano, ano, chci. A několikrát, protože i kdyby mi nevyhovoval, tak jej věnuji dceři, věnuji jej neteři, věnuji jej vnučce, nejlepší přítelkyni, protože toto stojí za zkoušku, přátelé. 199 korun je zkrátka dobře životní příležitost, která se nedá odmítnout a také většina z vás samozřejmě neodmítá. 47 ještě možností, které můžete využít, přátelé. Zamluvte si 1, 2, 3, tak jak jsou vaše možnosti. No a určitě se na vás ještě krásně dostane. Linka 226-226-249 je posílaná pro dnešní ráno, abychom mohli vyhovět vám všem, protože pochopitelně jsme čekali obrovský zájem, to je jasné. Já, kdybych byla na vašem místě, tak určitě už volám a zamlouvám si jich. No a teď hned to spočítat, pro kolik úžasných dam, pro všechny moje tety, pro maminku samozřejmě, pro všechny moje úžasné
přítelkyně, protože to jsou velké obdivovatelky, milovnice světa parfémů. Takže já vím, že bych jim udělala velkou, velkou radost, ale vy máte přednost. O vás to je, dámy a pánové. Bez vás bychom tu samozřejmě nebyli. A dnes jsme na speciálním místě, kde jste si nás mohli najít, naši stávající, sledující, ať už tedy vy, milé dámy, nebo vy, milí pánové, a také určitě vítáme srdečně i vás, kdo jste k nám třeba úplně náhodou zabloudili na Klenot TV. Srdečně vítejte, užijte si dnešní vysílání, protože je opravdu unikátní od začátku a i teď, kdy už se blížíme ke konci tohoto pondělního pořadu. 199 korun, to je částka, které věřte, nic nám tam nechybí, přátelé, žádná číslice na začátku, ani na konci nula. Je to tak, i když luxusní parfémy, zvláště 100 ml flakonky, se platí opravdu v řádech tisíců, mezi 2 a 3 tisíci se pohybuje standardní cena takových parfémů. My jej pro vás dnes máme za 199 korun, takže děláme si tady takové opravdu oslavy, jako by dnes byl nějaký fantastický svátek. Dnes tady slaví Petr a Pavel, takže vám, milí pánové, samozřejmě gratulujeme z obrazovek. Zdravíme do České republiky, zdravíme na Slovensko. Odtud všude nám voláte, snažíte se tuto krásnou promo příležitost využít, tento velice speciální produkt a nezbytný doplněk pro všechny dámy. A linky se nám uvolily právě teď a posledních 5 minut do konce dnešního našeho vysílání. To už není příliš mnoho času, ale já si myslím, že bude vyprodáno, přátelé, že bude využity všechny tyto úžasné možnosti, protože 199 korun je tak krásná příležitost, opravdu za zkoušku to stojí, za to stojí si toho využít minimálně aspoň dvakrát, protože by se mohlo stát, že si snadno tuto vůni zamilujete. Je to nová značková řada, přátelé, vytvořená tedy nejenom na léto roku 2026 a zvláště v těch horkých dnech samozřejmě naše neviditelné klenoty využíváme. To je ta doba, kdy jich vypotřebujeme o malinko více a proto jsme si říkali, že to bude trefa do černého, jak se říká, že opravdu tento tajný parfém a ještě takové to dětské těšení se, kdy si to můžeme dopřát, no už ani na Vánoce k narozeninám, většinou si naše dárky a zvláště parfémy si vybíráme sami, si pořizujeme sami, no a naše partnery kolikrát nepotěšíme, že zase z rodinného rozpočtu tedy tolik ubylo, protože zkrátka a dobře nám zavonilo něco nového a utratili jsme za to více, než třeba by si naše právě drahé polovičky představovali. Teď tedy máte možnost jim tedy opravdu sebrat slova z úst, máte možnost je naprosto překvapit, když si přinesete rovnou třeba 2-3 parfémy a naprosto s nadhledem oznámíte, jak málo vás to stálo. Opravdu jeden za 199 korun. Je to tak, dámy a pánové. Většina z vás si opravdu zamlouvá více těchto fantastických a protože je to ta nejlepší volba a přátelé, mám velkou radost, že tady toto překvapení se tak... zkoušet, užít a užívat opravdu až klidně do konce roku. Takže dámy a pánové, ještě pro všechny z vás, kdo jste se třeba až úplně takto k závěru našeho dnešního vysílání k nám připojili, opakuji. Dnes naprosto unikátní a speciální nabídka. Sice tajný, ale není problém, protože přátelé, tento parfém je luxusní, značkový, z nové řady, je 100 ml ve své stylové flakonce, ale nic už dalšího prozrazovat nebudeme. Já si myslím, že to úplně stačí. Je to dámská, vyloženě ženská záležitost pro ženy vytvořená a je za 199 korun. Opravdu dnes v parfumeriích získat něco za 199 korun je prakticky nemožné, ale u nás se ty zázraky opravdu proměnily ve skutečnost. U nás se to děje a také o tom vypovídá to ubývající množství této krásné promo příležitosti. Podívejte se, kde jsme teď. Na 19 posledních šancí, už jenom 19 z vás, komu se povede teď dovolat nejrychleji na číslo 22
226-226-249. Samozřejmě máme tu i k dispozici linku k vám na Slovensko. No a máte garanci vrácení tedy částky do 30 dní. No ale přátelé, samozřejmě u parfému to se nestane, zvláště u dnešní nabídky, protože je za 199 korun. Máte případně fantastický dárek, takže linky se nám opět uvolnily, přátelé. A posledních už jenom 8 šancí a jedna minutka do konce vysílání. Dnes jsme tady v úvodu měli krásný náš bestseller, úžasný produkt na podporu vašich kloubů, vlasů, nechtů, náš multikolagen. 5000 mg kolagenu v jedné denní dávce. Máte všechno k dispozici. Mohli jste využít i unikátní nabídku. Pokud zakoupíte dva kolageny, multikolageny, získáváte dva jako dárek a ještě úžasný shaker, tak abyste měli všechno pěkně po ruce. Každé ráno si uděláte svůj lahodný kolagenový nápoj s příchutí pomeranče. No a přátelé, jste vybaveni, vaše denní porce kolagenu, kterou naše tělo už není schopno si vytvořit, máte opět obnovenou a opravdu uvidíte, jak moc vám to prospěje, jak fantasticky se začnete cítit a jak možná i některé potíže, které už třeba z klouby, koleny, tedy samozřejmě nejčastěji koleny i kyčle, to je to, co nás může potrápit. No a přátelé, i třeba lámající se nehty, lámající se vlasy, vypadávání výrazné vlasů, s tím vším vám může multikolagen pomoci. Takže opravdu i to si můžete ještě stále zamlouvat. A přátelé, teď v tuto chvíli ještě 4 poslední šance na historický, tedy moment, naši krásnou, úžasnou nabídku. A vy ještě stále můžete volat za 199 korun, 100 milionů. Litrový, tajný, luxusní dánský parfém. Milí pánové, i vy perfektní šance na to, jak vaši ženu překvapit a potěšit. Tak přátelé, ale já už se v tuto chvíli musím rozloučit. Popřeji krásný den a budu se těšit na viděnou třeba zítra.

0: Velké vítězství může začít malým gestem.
1: Už jsem myslela, že někoho máš?
2: Mám. Mbank.
0: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Kaufland.
4: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip v Unika. Lepší život společně. Unika.
5: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila, ta nejčistší voda pro tebe. Aquila, čistý tón přírody.
6: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
7: Red Bull vám dává křídla. Red Bull Zero. 0 kalorií, 100% křídla. Ochutnal si už.
8: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
9: Bref má něco úplně nového.

0: Zvedni to a vykřič to.
1: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
3: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
4: No to půjde těžko bez křídel.
3: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
4: Aha, a jak asi?
3: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
4: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
5: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.

0: voglio vivere così, col sole in fronte e felice canto.
1: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Borotalko, obejmi život.
2: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
3: Tak ještě prosím srovnejte děti.
2: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
4: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
5: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Tesco, počítejte s námi.
7: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Řepkový olej Gustona u nás s apkou za 26,90, vejce z podestýlky M 30 kusů s apkou za 99,90 a Radegast ryze hořká za 21,90. Albert.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
6: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
5: Na grilu.
7: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
8: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
7: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
10: Udělejte si radost ultratenkou Motorolou Edge 70 se špičkovou odolností a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
11: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
12: No.
13: Já jsem si přičel rád s kamením.
14: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
12: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
15: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
16: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.

0: FIFA World Cup 1000.
1: Dobrý. Jedno giga kombo s ranolkama.
2: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
1: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
3: Tati!
1: Neomezený tarify.
0: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Léto s Penny, hezky česky.
5: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
6: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Výhodněji nyní koupíte i softwarově nastavitelnou designovou herní myš Connect IT.
8: Hustí.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
10: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
11: Moment.
12: Oh, konečně.
13: Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
14: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna. Omoda.
15: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
16: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
17: Kuřecí prsní řízky kilo u nás za 109,90, jihočeské trvanlivé mléko s apkou za 11,90 a Red Bull Duopek za 49,90. Albert.
18: Očko tě zve do kina.
19: No one can stand between me and home. Not even the gods.
3: Keep us safe.

0: se uvidíme třeba zítra.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: Pořádně se vyspat, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Livarno. Ložní povlečení Renforce za 149,90. Komfortní pěnová matrace, cena s aplikací 1799 korun. A přikrývka Hydrocool za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete řepkový olej s aplikací za 26,90 a Excellent 11 za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
3: No.
4: Já jsem si přišla rád s kamením.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
3: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Pěkný kolo, to bych brala.
8: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
9: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
7: A fakt, že jo?
8: A ty jsi?
9: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
10: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
11: Seznamte se s Janou, královnou domácí rekonstrukce, která trpí úpornou bolestí. Když vás zpomalí bolest, je tady Panadol Duo. Díky kombinaci dvou léčivých látek poskytuje úlevu od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut. Panadol Duo. Rychlá úleva, která vás vrátí do života.
12: Velké vítězství může začít malým gestem.
13: Už jsem myslela, že někoho máš?
14: Mám. Mbank.
12: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
15: Dobrej. 1 giga kombo s ranolkama.
16: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
15: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
17: Tati!
15: Neomezený tarify.
18: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
19: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
20: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
21: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
20: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
21: Jo, grill.
20: Home Credit. Pro lepší příběhy.
22: Ahoj, zlatíčko. Stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
23: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
24: I love you! Protože chutná celé rodině.
25: Protože jo nakopne každý den.
26: Protože s jo je život růžový.
24: Jo, umění dělat život ovocnější.
27: Moment.
28: Oh, konečně.
29: Jsem oslněvě stylová.
0: Jsem Omoda 7.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
4: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
5: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
6: Ale to je hezké.
17: Ty se tam prostať, to nemáš ředění.
27: Léto s Penny, hezky česky.
29: Přivítejte Adama Mišíka,
30: Moniku Bagárovou,
29: Jakuba,
30: Rybo,
29: Tomáše Zástěru,
30: Mikýř,
29: Tereza,
30: Maško,
29: René Dan,
30: Monika Tymková,
29: Petr,
30: Švancara,
29: Martin,
30: Hrano.
31: Jsme přátelé?
32: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
33: Návykový látky až po samotným přelnu.
34: Správně, jsi šikulka.
35: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
36: Pojďte se podívat.
37: Dej do ní svoji navíječku.
38: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
39: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vodní meloun, kilo u nás, apkou za 9,90, řecký jogurt Milko za 13,90 a svijanský más za 10,90. Albert.
2: Další vrážka s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
3: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
8: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
9: Tak ještě prosím srovnejte děti.
8: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.

0: A World Cup Meal.
1: Udělejte si radost ultratenkou Motorolou Edge 70 se špičkovou odolností a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: A můžete ji vyzkoušet.
4: Ale my máme vypráno.
5: Co tady děláte?
3: Testujem.
4: To je dopravát.
6: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen, nyní s exkluzivní slevou. Tatart.
7: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
8: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
9: Oh.
5: Oh.
9: Oh, moment.
5: Oh, konečně.
10: Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
11: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
12: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
13: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce, ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
14: Dobré, 1 giga kombo s hranolkama.
15: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
14: Jo, jasně, tak 1 gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
16: Tati!
14: Neomezený tarify.
17: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
18: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
19: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
20: No.
21: Já jsem si přišel rád s kamením.
22: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
20: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
23: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
24: Tak, co je s tím grillem?
25: Krýdek. Koupím ho, až bude v akci.
24: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
25: A fakže jo?
24: Kdo to byl?
26: Influencer, ten přes ceny, užívej si víc za méně. Allegro.
27: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
28: Řepkový olej Gustona u nás s apkou za 26,90, vejce z podestýlky M30 kusů s apkou za 99,90 a Radegast ryze hořká za 21,90. Albert.

0: Tak co je s tím grillem?
1: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
2: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
1: A fakt, že jo?
3: Kdo to byl?
4: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc za méně.
5: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
6: No.
7: Já jsem si přičel rád s kamením.
8: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
6: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
9: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
10: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
11: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
12: Dobré, jedno giga kombo s hranolkama.
13: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
12: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
14: Tati!
12: Neomezený tarify.
15: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Velké vítězství může začít malým gestem.
17: Už jsem myslela, že někoho máš?
18: Mám. Mbank.
16: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg a květák 1 kus za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš, fakt kámoš. A věrnost, fakt věrnost. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
21: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
22: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
23: Protože chutná celé rodině.
24: Protože jo nakopne každý den.
25: Protože s jo je život růžový.
23: Jo, umění dělat život ovocnější.
26: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
27: Na to nezbylo. A řešit půjčku, to máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
26: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
27: Jo, grill.
26: Home Credit. Pro lepší příběhy.
25: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
28: Moment.
29: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
30: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
31: Omoda.
0: Seznamte se s Janou, královnou domácí rekonstrukce, která trpí úpornou bolestí. Když vás zpomalí bolest, je tady Panadol Duo. Díky kombinaci dvou léčivých látek poskytuje úlevu od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut. Panadol Duo. Rychlá úleva, která vás vrátí do života.
1: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
2: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. Splenda Dent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Splenda Dent. Pokus více ze života.
3: Léto s Penny, hezky česky.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuřecí prsní řízky kilo u nás za 109,90, jihočeské trvanlivé mléko s apkou za 11,90 a Red Bull Duopek za 49,90. Albert.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek. Ten za to stojí.
6: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
5: Na grilu.
7: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz dva.
8: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
7: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
9: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
10: Udělejte si radost ultratenkou Motorolou Edge 70 se špičkovou odolností a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
11: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
12: No.
13: Já jsem si přišla rád s kamením.
14: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
12: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
15: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
16: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijďte pro krále sýrů Hermelín Duopek za 59,90. Zmrzlinu Magnum různé druhy za 24,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.

0: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
1: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.

0: Us FIFA World Cup Meal.
1: Dobrej, jedno gigakombo s ranolkama.
2: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
1: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
3: Tati!
1: Neomezený tarify.
0: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
4: A můžete ji vyzkoušet.
5: Ale my máme vypráno.
6: Co tady děláte?
5: Testujem. To je dopravář.
7: Za nové elektro teď dáte jen třetinu ceny. Zbytek doplatíte později a bez navýšení. Tatart.
8: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
9: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
10: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Vodní meloun, kilo u nás, apkou za 9,90, řecký jogurt Milko za 13,90 a svijanský más za 10,90. Albert.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Řepkový olej Gustona u nás s apkou za 26,90, vejce z podestýlky M 30 kusů s apkou za 99,90 a Radegast ryze hořká za 21,90. Albert.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek. Ten za to stojí.
6: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
5: Na grilu.
7: Pořádně se vyspat, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Livarno. Ložní povlečení Renforce za 149,90. Komfortní pěnová matrace, cena s aplikací 1799 korun. A přikrývka Hydrocool za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
9: Tak ještě prosím srovnejte děti.
8: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
10: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
11: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
12: No.
13: Já jsem si přičel rád s kamením.
14: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
12: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
15: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
16: Udělejte si radost ultratenkou Motorola Edge 70 se špičkovou odolností a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg a květák 1 kus za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Dobré, 1 giga kombo s ranolkama.
19: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
18: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
20: Tati!
18: Neomezený tarify.
21: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
22: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
23: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
24: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
25: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Zažijte bezstarostné léto s pomocníky pro letní pohodu se slevou až 30%.
26: Pusti.
25: Datart, opravdový elektrospecialista.
27: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
28: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
23: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.

0: FIFA World Cup Meal.
1: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Kuřecí prsní řízky kilo u nás za 109,90, jihočeské trvanlivé mléko s apkou za 11,90 a Red Bull Duopek za 49,90. Albert.

0: Velké vítězství může začít malým gestem.
1: Už jsem myslela, že někoho máš?
2: Mám. Mbank.
0: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
4: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
3: Na grilu.
5: Dobrý. 1 giga kombo s ranolkama.
6: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
5: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
7: Tati!
5: Neomezený tarify.
8: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
10: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
11: Tak ještě prosím srovnejte děti.
10: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
12: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
2: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
3: No.
4: Já jsem si přišla rád s kamením.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
3: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
1: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
7: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
8: Na to nezbylo. Řešit půjčku, to máš papírování.

0: vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
0: Jo, grill.
2: Home Credit. Pro lepší příběhy. Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky. Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
3: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
4: To je hodně nábytku.
5: Sedačky.
4: Třeba ty.
5: Žluté.
4: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
5: Rohové.
4: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami.
7: Výhodněji nyní koupíte i softwarově nastavitelnou designovou herní myš Connect IT.
8: Hosti.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
10: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
11: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
12: Léto s Penny, hezky česky.